Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Klasikrock. Klasikrock. Radio Beat.

Černá. Nejenom Bílá.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

0: Něco dělat.
1: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
0: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
0: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Různé aplikace ukazují jiné předpovědi počasí a má to důvod. Používají totiž odlišné modely, mají jinak aktuální data a liší se i způsobem výpočtu. Rozdíly ovlivňuje také rychlá změna atmosféry, práce s pravděpodobností srážek a to, jestli data kontroluje člověk. Kladenská městská policie opět forenzně značí kola a elektrokola, chrání je tak při krádežích.
6: Tento preventivní program ve městě funguje už od roku 2021. Loni bylo takto označeno 155 a o rok dříve 122 kol. Strážníci letos nabídnou obyvatelům města několik termínů zdarma, včetně mimořádné soboty. Označit je možné také invalidní vozíky. Honza Navrátil, Kladno.
5: Existuje důvod nekupovat nejlevnější mobily. Mohou mít nízký výkon, horší displej a krátkou podporu aktualizací. Problémem jsou bezpečnostní chyby, například u některých procesorů Unisoc, které mohou útočníkovi umožnit převzít kontrolu nad telefonem. Někdy i pár stovek navíc se může vyplatit. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
4: Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
2: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
3: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
1: malý piva, no ne.
3: Prostě naděje Beatle. V úterý od 7 večer na Beatle. Víkendový guláš Rádia Beat.
4: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nám dá kolega Luboš Dvořák tip na výlety do různých dolů.
5: V Hornickém muzeu Příbram můžete navštívit několik dolů a sfárat na vodní patro Wasserlauf, projít štolou a obdivovat obrovské podzemní vodní kolo o průměru 12,5 metrů. Také se svezete důlními vláčky nebo si šikmou podzemní štolu sjedete po zadku s kluzavkou. Pokud chcete vidět vše tak, jako by havíři právě skončili směnu, vydejte se do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Absolvujete trasu horníka před jízdou k rubu, projdete cechovnou, řetiskovými šachtami, koupelemi až k jámovým budovám dolů. Za Stříbrem jeďte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Nejprve poznáte středověký způsob těžby, zpracování surového stříbra a technologii ražby mince. A pak už si natáhnete perkytly, hornickou plátěnou halenu s dlouhou kápí, nasadíte helmu se svítilnou a vyrazíte pod zem do repliky temného středověkého důlního díla.
4: Archeologové pracující v trase budoucího obchvatu Břeclavy ohlásili mimořádný nález. Na jednom z míst objevili 2 metry podzemí studnu pocházející z doby, kdy na českém území žili Keltové. I tak se v ní do současnosti zachovala výdřeva. Podle dosavadních poznatků pochází z 2. až 3. století před naším letopočtem. Na studny archeologové při svých záchranných výzkumech čas od času narazí, ale taková to se prý jen tak na českém území nevidí. Z guláše už nic nezbylo. Po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.

0: Víkend v pravdě rtuťovky. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: Dobré ráno, Beatáci. Je sobota 5. září roku 2026. Svátek má Boris a 8 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a nejen, že má svátek Boris, ale dnes 5. září před 80 lety přesně se narodil Freddie Mercury na Zanzibaru, tehdy ještě jako Farrokh Bulsara, no a proto my si tady budeme připomínat a slavit ty jeho nedožité kulatiny. Bude tu znít tak muzika Queena, protože to nebude dvouprofil, ale jenom profil, tak tady vyjde snad úplně na všechny zásadní písně a možná i ty nezásadní z jejich tedy diskografie. Dáme si něco z té solové dráhy Freddieho Mercuryho, ale i ostatních členů kapely. Dáme si také Queen bez Freddieho, aby jsme viděli a poslechli si, jak jim to šlo potom, nebo jde i v současné době, no ale začneme nějakou tou úplnou klasikou a mám tu skladbu, no vy ji poznáte i sami, ale je to zkrátka Brighton Rock, tedy legendární hit z roku 1974 a nechávám ho tam i s tou cirkusovou předehrou. Co to hraje?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rádiu Beat.
1: Flash Gordon, tak právě tak se jmenuje známý pokus o uvedení jednoho z komiksových hrdinů na filmové plátno z roku 1980 a zaznamenán byl už nejeden hlas v tom duchu, že pokud by tu nezazněla či přímo nedominovala nadčasová muzika Queen, tedy kapely toho našeho víkendu, upadl by dost možná v zapomnění. Soundtrack téhle science fiction je tak v podstatě regulérním 10. studiovým albem téhle kapely, no a my si z něj tak v rámci víkendu na beatu nabídneme skladbu jménem The Hero.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: No, my navážeme hned na tuhle upoutávku a hned takhle po ránu si uděláme takovou malou a o tomto víkendu, myslím, rozhodně očekávanou procházku do toho světa fraků, vějířů, okázalých gest, a to konkrétně do roku 1987, kdy Freddie Mercury naspíval právě tenhle úžasný a nadčasový duet se slavnou operní divou, kterou obdivoval, Montserrat Caballé, zpěvačkou, která pochází z Barcelony, tedy města, kde se v roce 1992 konaly olympijské hry, a právě tahle skladba se stala pak jejich oficiální hymnou. Tahle slavná sopranistka mimochodem zemřela před 8 lety v roce 2018 ve věku 85 let, a to právě v Barceloně.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Green.
0: Od rána až do večera na rádiu B.
1: Zamiloval jsem se do svého auta, no tak myslím, že tohle, řekněme zvolání nebo konstatování, nebude ani mnohým z vás, býťáci cizí, případně vaše ženy, to tak mohou mnohdy vnímat, nicméně právě tak, tedy I'm in love with my car, nazval a také naspíval tuhle pro Queen opět trochu netypickou, nezvykle tvrdě znějící skladbu její autor, letos od 26. června 77-letý bubeník Roger Taylor a najdete ji jako třetí track na té slavné noci v opeře albu z roku 1975.

0: Scorpion s námi ještě dohrávají takhle v závěru hodiny. Já připomenu, že i dnes samozřejmě můžete posílat svoje postřehy, připomínky, ale třeba také pozvánky nebo nějaké vzkazy a tak dále na všechny ty naše známé kontakty a já vám je tak nějak shrnu a zopakuji. studio@radiobeat.cz, to je ten správný mail. Před chvílí dorazila už pozvánka od Ivana Hedněše, tak já ji přečtu později, aby z vás bylo co nejvíc vzhůru. 720 001 222, to je ta naše SMS brána, takže i sem můžete posílat, co máte na srdci, případně můžete i mě pěkně zavolat, takhle do ouška na číslo 210 32 33 34. No a co je úplně bezvadná věc, to je ta naše mobilní apka, aplikace Rádia Beat, a tam můžete ten vzkaz buď napsat, nebo kdo se nebojí, nestydí, tak to tam může pěkně i namluvit svými vlastními slovy, což je třeba u pozvánek úplně nejlepší. No a my si dáme za chvíli zase nějakou tu pěknou tématickou muziku, takže na řadě budou samozřejmě zase Queen.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
5: Víkendový guláš Rádia Beat.
6: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Radary a kamerové systémy na silnicích používají v noci různé druhy přísvitu. Infračervené světlo dokáže neviditelně přečíst registrační značku, viditelný záblesk ale může být potřeba pro ostrý snímek řidiče nebo interiéru auta. Moderní systémy navíc umějí odhalit třeba telefon v ruce nebo nezapnutý pás, u nás ale jejich automatickému nasazení brání legislativa. NASA nedávno vyslala do vesmíru teleskop Nancy Grace Romanové. Více Roman Šetečka.
7: Tento vesmírný dalekohled o velikosti Hubbleova dalekohledu má přinést revoluci v astronomii tím, že naváže na vědecké objevy a technologické pokroky vesmírných dalekohledů Hubble a Jamesa Webba. Nyní míří k druhému Lagrangeovu bodu ve vzdálenosti 1 000 000 mil od Země, kam teleskop poletí přibližně 3 měsíce. Pak ho bude čekat zprovozňování a kalibrace. NASA očekává první snímky na přelomu roku 2006 a 2007 s tím, že plný vědecký provoz nastane od začátku roku 2027. Dalekohled má poskytnout panoramatické zorné pole, které je 200x větší než infračervené zorné pole Hubbleova teleskopu, což povede k vytvoření prvních širokoúhlých map vesmíru, tedy jakéhosi atlasu vesmíru. Teleskop Nancy Grace Romanové spojí sílu obrazového snímání v infračerveném spektru a koronografu v synergii s dalšími observatořemi, aby získal nové poznatky o vesmíru a objevil tisíce nových exoplanet. Více se dočtete na techne.cz.
6: Mobilní telefony stále více využívají umělou inteligenci k úpravám fotografií, takže výsledné snímky často neodpovídají realitě. Algoritmy automaticky vylepšují barvy, detaily i tváře a některé funkce dokážou kombinovat více záběrů nebo dopočítávat chybějící prvky. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Cream. Na Rádiu B.
1: 12 minut po 9. je tu stále spolu s vámi na Rádiu B. Jirka Rogl. No a my tu máme první živák a také první skladbu, která nebo nahrávku, která vznikla až po smrti Freddieho Mercuryho. Ano, podíváme se do Wembley, kde na velikonoční pondělí 20. dubna roku 1992 proběhl ten známý The Freddie Mercury Tribute koncert, kdy tedy po jeho smrti v listopadu roku 1991 přišli zbývající členové Queen s nápadem zorganizovat koncert právě na Freddieho počest a také vydělat peníze na výzkum AIDS a rozšířit povědomí o této nemoci. Na tomto velkolepém koncertě vystoupila třeba Metallica, Extreme, Def Leppard, Bob Geldof, Spinal Tap, Guns N' Roses, Elizabeth Taylor a spousta dalších muzikantů. My si samozřejmě ještě něco z toho nabídneme během víkendu, ale teď tu máme první věc, která tam zazněla po té přestávce, právě kdy dohrály ty zmíněné kapely a už nastoupili zbývající členové Queen a s nimi vždy někdo jako host si něco zaspíval a zahrál. No a právě v téhle písni se představil jako kytarista Slash, tedy tehdejší člen Guns N' Roses, a také Joe Elliott, zpěvák Def Leppard. No a skladbu tak tu vám určitě představovat nemusím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víkend v pravdě rtučovky. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: No a máme tu další klasiku, tu s názvem Hammer to Fall, která se objevila jako předposlední čtvrtý kousek na druhé straně původního LPčka 13. studiovky Queen, která v roce 1984 dostala název The Works. Ta vznikala od srpna předchozího roku ve studiích v Los Angeles a v Mnichově a název tohoto alba pochází prý z věty, kterou vyslovil bubeník Roger Taylor na začátku nahrávání. Let's give them the works.

0: Scene. Na Rádiu Beat.
1: Tak a já tu zase lovím něco dalšího takhle od Queen, a to tedy mám tady přímo tu syrovou, nebál bych se říct ještě takovou panensky čistou eponymní jedničku Queen z roku 1973. No a pokud jste také vlastnili nebo vlastníte to původní LPčko, či jak se dnes říká vinyl, tak víte, že druhou stranu otevírala právě tahle téměř 7-minutová skladba Liar, čili lhář a lhář. Nemá být děláci.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Přesně 20 let předtím Brian May hrál God Save the Queen na střeše Buckinghamského paláce. V roce 2022 pak se před něj vrátil s Queen a Adamem Lambertem a tentokrát koncert zahájila sama královna, alespoň tedy prostřednictvím medvídka Paddingtona a lžičky. Ano, i ten zvuk královniny lžičky teď uslyšíte hned na začátku. Tenhle koncert se konal 4. června roku 2022 před Buckinghamským palácem v rámci oslav platinového jubilea královny Alžběty II., tedy 70 let od jejího nástupu na trůn. Na místě bylo přibližně 22 tisíc diváků a koncert vysílala živě BBC. Královna samotná na koncertě nebyla, a to kvůli zdravotním a pohybovým problémům, a tak sledovala to vystoupení z Windsoru, a proto byl právě ten film s medvídkem, s Paddingtonem, který ten koncert tam na místě zahájil, tak důležitý. Umožnil jí být symbolicky součástí zahájení, a to si celé teď tady na beatu společně poslechneme.

0: Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 + 11.
4: A Martin vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 + 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Největší přehlídka českých filmů letos v Plzni promítne přes 100 projekcí. Festival finále Plzeň nabídne od 25. do 30. září 9 celovečerních hraných nebo animovaných filmů a stejný počet dokumentů. V dalších kategoriích se během 39. ročníku utkají i televizní a internetová díla nebo studentské krátké filmy. Ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová řekla, že zájem tvůrců o zařazení jejich filmů do soutěže přehlídky je každoročně velký.
9: Určitě

0: čeho vybírat bylo. Na dokumenty i na telky jsou speciálně sestavený komise, protože samozřejmě každý rok se stane, že se někdo urazí, že jsme ho do té soutěže nevybrali, a i proto se s některýma filmama dohodneme, ať to prostě nehlásí, že jako předem samozřejmě člověk odhadne, jestli to má šanci se tam dostat nebo nemá. Zase tam bude hodně mladých tvůrců, velký zastoupení ženských režisérek.
1: Izraelští policisté učinili při zásahu ve východní části Jeruzaléma nečekaný archeologický objev. Pod jednou z budov odhalili pohřební jeskyni, kterou archeologové předběžně zasadili do doby druhého jeruzalémského chrámu, tedy přibližně mezi 6. stoletím před naším letopočtem a 1. stoletím našeho letopočtu. Satelitní snímky ukázaly, jak málo už zbývá k rozdělení největšího rakouského ledovce Pastarce pod nejvyšší rakouskou horou Grossglockner. Poslední ledopád spojující jeho horní a dolní část rychle slábne. Podle odborníků se může během příštích 2 let přerušit a Pastarce následně přijde o své rakouské prvenství. Americký NASA porovnal 2 družicové snímky pořízené 22. srpna 1985 a 15. srpna 2026. To je z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Pít.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Green. Od rána až do večera na rádiu Beat.
2: 11 minut po desáté je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No ačkoliv jsou ty současné dny stále, tedy alespoň co se počasí týče, sluncem přímo prozářené, bude následující příběh spíše mrazivý, a to jak doslovně. Následující skladba totiž nese název A Winter's Tale, čili zimní příběh, tak trochu též symbolicky, neb tahle skladba Queen, tedy kapely našeho víkendového profilu, spatřila světlo světa, tedy v té brilantně ošetřené studiové podobě, až v roce 1995, tedy 4 roky po smrti Freddieho Mercuryho. A skutečně z toho až mrazí, jak jeho bývalí spoluhráči vdechli život demo nahrávkám, které ještě stihl pracovně naspívat na sklonku života. Vzniklo tak až dojemné album s výstižným názvem Made in Heaven a právě z něj je i zmíněná skladba A Winter's Tale.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen na Rádiu Beat.
1: No a my tu máme zase Queen bez Freddieho, a to přímo Queen s Paulem Rogersem u mikrofonu, a dokonce dvakrát tady u nás v O2 aréně, nebo tehdy se jmenoval, myslím zrovna jinak, s ním vystoupili. No a vím, že mnoha skalním fandům téhle kapely, potažmo Freddieho Mercuryho, třeba úplně tahle volba zbylých, nebo lépe řečeno přeživších členů Queen, nemusela tak úplně sedět. Vězte, že to nebyla volba zas tak úplně náhodná nebo překvapivá. Bývalý zpěvák legendárních Free či Bad Company, Paul Rogers, byl totiž velkým oblíbencem Freddieho Mercuryho a on by si určitě společně s námi teď rád poslechl, jak to jeho bývalým spoluhráčům s tímto výjimečným rockovým hlasem pěkně ladilo.

0: Víkend v pravde rtuťovitý. Queen po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: No a další povinný kousek našeho víkendu, skladbu Love of My Life, napsal Freddie Mercury a poprvé vyšla v roce 1975 na albu A Night at the Opera. Původně křehká klavírní balada se ale na koncertech proměnila v jeden z nejdojemnějších momentů Queen. Brian May přearanžoval pro 12-strunou akustickou kytaru, no a Freddie postupně nechával zpívat celé haly a právě takhle nádherně to fungovalo i v Montrealském fóru v listopadu roku 1981. Queen tam odehráli dva vyprodané koncerty, které byly zároveň natočeny pro slavný koncertní film Rock Montreal. No a já to teď nechám, ať si to chlapci uvedou sami. Co myslíte?
2: This is love of my life.

0: Thank you.
1: Rocková muzika, kterou nikde jinde nenajdete.

0: Rádiu Beat.
1: No a od koho jiného než od Queen, tu mám připravenou další skladbu, se kterou kapela, myslím, trošku předběhla dobu na takovém tom dnes již zmíněném velkopelepém koncertě ve Wembley, na té vzpomínkové show na Freddieho Mercuryho v roce 1992. Jí spolu s přeživšími třemi muzikanty z Queen parádně a způsobem sobě vlastním vystřihl sám James Hetfield, ostatně toho v téhle skladbě i s jeho metalikou můžete slýchat poměrně často i tady na rádiu Beat. My si ale teď poslechneme samozřejmě originál tak, jak Queen skladbu Stone Cold Crazy nahráli v roce 1974.

0: Seal, On the Other Side, to je On the Other Side, to je nádherně napsaná píseň Ozzyho Osbourna. Pěkně jsem si užil zase do sluchátek tady, protože je mám nasazené kvůli tomu, abych vám přečetl takhle na přelomu hodiny nějaké ty vaše pozvánky, které nám posíláte již od rána, tak v téhle se píše, to je SMSka zrovna. Ahoj, Královéhradecký kabát Revival hraje dnes v Praze Ďáblicích na pivních slavnostech od 20 hodin. Za kapelu zve Jarda. Další pozvánka praví ahoj rockeři, pražská hardrocková kapela Maria Skáre vás zve na dnešní koncert do klubu Kamina Bout na Dvořákově nábřeží v Praze od 20 hodin. Přijďte s námi rozhoupat loď, za kapelu zve basák Váňa. Pak tady mám, a to je pozvánka, o které už jsem ráno mluvil, dnes v sobotu 5. září v 19.30 vystoupí v rámci akce Muzika pod Lipou na náměstí před pivovarem v Hluboké nad Vltavou Ivan Hajniš a jeho akustické trio. Zazní rock, blues, country, nostalgické songy a evergreeny od Boba Dylana, Chucka Berryho, Bruce Springsteena, Neila Younga a tak dále. Býťáci, přijďte si užít s muzikou asi již jeden z posledních letních večerů, vstup je free. Děkuji do studia, s pozdravem a přáním pěkného dne Ivan Hajniš, rádo se stalo. No a další pozvánku, tak tu mám namluvenou právě jedním z býťáků na tu naší, nebo do té naší mobilní apky.
1: Dnes večer v 8 hodin zahraje v klubu Mír v Uherském Hradišti olomoucká kapela Henry's Band. Od blues a rock'n'rollu až po Radiohead. Olomoucká kapela kolem bubeníka Jindřicha Jakubala vás provede historii roku v energickém průřezu od 60. let po současnost. Dojděte.
2: Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
3: Padi vrchní, platím. Yeah.

0: prostě naděje Beatu. V úterý od 7 večer na Beatu. Víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Různé aplikace ukazují jiné předpovědi počasí a má to důvod. Používají totiž odlišné modely, mají jinak aktuální data a liší se i způsobem výpočtu. Rozdíly ovlivňuje také rychlá změna atmosféry, práce s pravděpodobností srážek a to, jestli data kontroluje člověk. Kladenská městská policie opět forenzně značí kola a elektrokola, chrání je tak při krádežích.
2: Tento preventivní program ve městě funguje už od roku 2021. Loni bylo takto označeno 155 a o rok dříve 122 kol. Strážníci letos nabídnou obyvatelům města několik termínů zdarma, včetně mimořádné soboty. Označit je možné také invalidní vozíky. Honza Navrátil, Kladno.
1: Existuje důvod nekupovat nejlevnější mobily. Mohou mít nízký výkon, horší displej a krátkou podporu aktualizací. Problémem jsou bezpečnostní chyby, například u některých procesorů Unisoc, které mohou útočníkovi umožnit převzít kontrolu nad telefonem. Někdy i pár stovek navíc se může vyplatit. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na Beatu.
1: 9 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a je to tak přesně před 80 lety se na Zanzibaru narodil Freddie Mercury, jeden z nejvýraznějších a nejzásadnějších hlasů rockové hudby a proto my si tu, a nejen rockové vlastně, ale my si tu hrajeme po celý víkend, je to vlastně 4x do hodiny, buď pouze muziku Queen, a nebo také to, co vznešlo, různé odnože a případně solové nahrávky, a to je právě tenhle případ. Mám tu totiž skladbu Resurrection a to je skladba Briana Maye z jeho první solovky Back to the Light. Tu já mám mimochodem moc rád. Ta vyšla v roce 1992. Není to žádná jako jemná odbočka od Queen, ale je to obrovská, dramatická, rocková, big beatová jízda a v té Brian naplno využil takové to svoje kytarové vrstvení a také poměrně velkolepé aranže a co je důležité, za bicími tu přímo řádí Cozy Powell, jeden z nejrespektovanějších rockových bubeníků své generace. A zajímavé je, že základ téhle skladby původně vznikl jako jeho, jako Paulova instrumentálka nazvaná Right to Win. Brian k ní později napsal hudbu a text a pro Briana prý měla tahle skladba velmi, velmi osobní význam. Byla totiž metaforou návratu k životu a hledání nové naděje po těžkém období a právě proto ten název Resurrection, čili vzkříšení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění. Cream. Od rána až do večera na rádiu Beat.
1: Tak a já se zase musím přiznat, že jsem ani teď neodolal a před uvedením téhle další následující skladby Queen, která tedy nás čeká, jsem si znovu tady na YouTube našel a zkouknul, jak se říká, klip, který k ní byl natočen tehdy v roce 1978 a můžeme v něm vidět přesně 65 krásných a navíc docela nahých žen a dívek, jak se opírají do pedálů svých bicyklů na okruhu známého Wimbledonského stadionu v Londýně. Ano, tahle vám dobře známá skladba Bicycle Race byla inspirována populárním závodem Tour de France a my si ji právě teď znovu společně pěkně vychutnáme.

0: Žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Radio B.
1: No a samozřejmě k tomu tématu, tedy víkendovému, jímž je především Freddie Mercury a Queen, také posíláte nějaké svoje postřehy, připomínky, zprávy, tak já tady mám takový jeden hezký mailík, tak ho přečtu. Ahoj Jirko, už je to dávno, kdy se mi dostala poprvé do ruky kamarádem zapůjčená deska od kapely Queen a Night at the Opera z roku 1975 a musím ač nerad přiznat, že na mě zprvu moc nezapůsobila. Takových kapel jsem tehdy slyšel hodně a některé byly o dost lepší, jsem si myslel. Až když jsem pak později tuhle desku opakovaně poslouchal, tak jsem kapele Queen a Freddiemu Mercurymu náležitě přišel na chuť. A dneska nedám na ně dopustit. Mimochodem, kolik je na světě revivalových kapel Queen a také zpěváků, kteří se pokoušejí více nebo méně věrně napodobit zpěv a také někdy i vzhled Freddieho. A to nepochybně o něčem svědčí. A tenhle mail nám poslal býťák Honza.

0: Víkend v pravdě rtuťovky. Kvír. Po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: No a já tu mám další, dnes již dávno klasickou skladbu Queen, podle mne nejvyvedenější kousek z alba The Miracle z roku 1989, velký hit I Want It All. Je zajímavé, že Freddie Mercury tuhle skladbu nikdy nespíval naživo a prvního koncertního provedení se dočkala až po jeho smrti, a to 20. dubna roku 1992, čili 3 roky po vydání zmíněné desky, a stalo se tak na tom již dvakrát dnes zmíněném velkém vzpomínkovém koncertě na Freddieho, a zahráli i tu 3 zbylí členové Queen spolu se zpěvákem The Who Rogerem Daltrym a také kytaristou a duší Black Sabbath Tonym Iommim. My si teď ale skladbu I Want It All vychutnáme samozřejmě pěkně v originále.

0: Lauf, projít štolou a obdivovat obrovské podzemní vodní kolo o průměru 12,5 metru. Také se svezete důlními vláčky nebo si šikmou podzemní štolu sjedete po zadku s kluzavkou. Pokud chcete vidět vše tak, jako by havíři právě skončili směnu, vydejte se do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Absolvujete trasu horníka před jízdou k Rubu, projdete cechovnou, řetiskovými šachtami, koupelemi až k jámovým budovám dolů. Za Stříbrem jeďte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Nejprve poznáte středověký způsob těžby, zpracování surového stříbra a technologii ražby mince. A pak už si natáhnete perkytli, hornickou plátěnou halenu s dlouhou kápí, nasadíte helmu se svítilnou a vyrazíte pod zem do repliky temného středověkého důlního díla.
1: Archeologové pracující v trase budoucího obchvatu Břeclavy ohlásili mimořádný nález. Na jednom z míst objevili 2 metry podzemí studnu pocházející z doby, kdy na českém území žili Keltové. I tak se v ní do současnosti zachovala výdřeva. Podle dosavadních poznatků pochází z 2. až 3. století před naším letopočtem. Na studny archeologové při svých záchranných výzkumech čas od času narazí, ale takováto se prý jen tak na českém území nevidí. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Pít.

0: Dean. Na Rádiu Beat.
1: 7 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že slavíme. Připomínáme si 80 let od narození Freddieho Mercuryho. Ano, přesně dnes je to ten den. No a pokud máte vy něco k tomu, jaký máte vztah k muzice Queen nebo k Freddiemu nebo vůbec, tak nebojte se, pište na všechny ty naše známé kontakty. Já to tady rád přečtu, nebo si to minimálně já přečtu a odpovím, pokud budu vědět. Můžete i volat na číslo 210 32 33 34. No, ale já tu mám další muziku a ještě než vznikly právě ti zde oslavovaní Queen, byli tu Smile, kapela Briana Maye, Rogera Taylora a baskytaristy a zpěváka Tima Staffla. A právě jejich skladba Doing All Right, to je takový malý hudební předek Queen. Brian May se Stafflem napsali v roce 1969 a Smile ji tehdy nahráli ve věhlasném londýnském studiu Trident. Zpívají v ní společně Tim Staffel a Roger Taylor. No a rok později už ji začali hrát Queen s Freddiem Mercurym. Ještě zajímavější je, že Doing All Right se v roce 1973 objevila i na debutovém albu Queen, takže teď si dáme opravdu historický kousek. Brian May, Roger Taylor a Tim Staffel, kapela Smile a Doing All Right.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: No a my tu máme to třeba i před chvílí zmíněné debutové první album Queen, o kterém například Roger Taylor řekl: na první desce byla spousta věcí, které se mi nelíbily, třeba bicí. Něco z toho vám může připadat, že bylo naplánované, ale přitom to bylo dost rozmanité a bylo v tom dost energie. Brian May, tak ten zas o téhle desce řekl: album Queen, tak se jmenovalo, ano, jako kapela, se prodávalo velice dobře, dost dlouhou dobu, takže v době, kdy nás začal pronásledovat tisk, jsme jako kapela už hodně vyspěli a měli i své publikum. To bylo pro star důležité, protože jsme na to byli zkrátka připraveni a ještě několik takových výroků bychom tu našli. Když si ale vezmete tohle album jako původní LPčko, nenajdete na něm následující skladbu Mad the Swine. Ta se totiž objevila až v roce 1991 jako bonus při vydání firmou Hollywood Records, no a nám vůbec nic nebrání si právě tuhle možná pro někoho méně známou píseň teď společně v rámci našeho víkendu s muzikou Queen a Freddie Mercury vychutnat.

0: Rádio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Včera byl hezký čas.
2: Včera neděle bylo.
1: Za týden bude zas.
3: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase... Klasika, novinky, rozhovory.
4: Zítra od 8 do půlnoci.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Green.
0: Od rána až do večera na rádiu Beat.
1: No a my tu dnes už podruhé máme do Freddie Mercury tribute koncert, který se konal 20. dubna roku 1992 na londýnském stadionu ve Wembley. Vzpomínám, že ho živě přinášela i naše televize a já jsem na něj na celý koukal doma. Už tehdy jsem to zaznamenal a následně se i potvrdilo, že právě tamnější vystoupení, jinak spíš striktně popového zpěváka George Michaela, patří k nejslavnějším momentům hudební historie. George Michael zde společně se zbývajícími členy Queen a pěveckým sborem předvedl strhující show, kterou mnozí kritici i fanoušci označili za absolutní vrchol celého vzpomínkového večera a dlouho se pak spekulovalo o tom, zda právě on by nemohl nahradit v kapele Freddieho Mercuryho. Hlavním nebo lépe zlatým hřebem celého večera bylo živé provedení skladby Somebody to Love. George Michael tu předvedl ten svůj vskutku neuvěřitelný hlasový rozsah a energie, kterou doprovázel gospelový sbor The London Community Gospel Choir. Sám zpěvák později toto vystoupení označil za nejhrdější moment své kariéry.

0: žil krátce, žil naplno. Letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Rádiu Beat.
1: No a my v tom našem víkendu pokračujeme skladbou White Queen, která je jednou z takových nejvíce, řekl bych, atmosférických a také, jak pravila dobová kritika, umělecky nejpropracovanějších písní z raného období kapely Queen. Vyšla v březnu roku 1974 jako třetí skladba na jejich druhém studiovém albu Queen 2, přičemž tuhle píseň napsal Brian May již v roce 1968, dlouho před vznikem Queen, původně pro svou a dnes již zmíněnou tehdejší kapelu Smile. Hlavním impulzem pro napsání toho textu byla prý četba knihy The White Goddess, tedy Bílá bohyně, od Roberta Gravese. Ovšem Brian May se později svěřil, že byla zároveň inspirována jeho spolužačkou z vysoké školy, kterou tehdy platonicky miloval a považoval ji za stělesnění dokonalé ženy. Nikdy však to své city nevyznal, což se silně odráží v melancholickém textu plném nenaplněné touhy a úzkosti.

0: No, já tu takhle v závěru hodiny mám zase nějaké ty vaše pozvánky, které posíláte již od rána, v téhle se píše Čau rockeři. Zveme vás dnes v sobotu 5.9. na stylové zakončení letní sezóny do nově přestěhovaného klubu Melotka v Brně Pisárkách. Na Střeláku od 20 hodin. Hrát k tanci i poslechu bude brněnská rocková kapela Al Rox. Zvou a těší se pořadatelé. A v další pozvánce se píše: Ahoj, srdečně vás zvu do Krásenska na náš gulášfest. 17 týmů již vaří a čeká na vás, až dorazíte a odpoledne ochutnáte. Vstup je zdarma a bavit vás bude DJ Radim Blažek. Vás Johnny z Krásenska.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxinka.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
7: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Radary a kamerové systémy na silnicích používají v noci různé druhy přísvitu. Infračervené světlo dokáže neviditelně přečíst registrační značku, viditelný záblesk ale může být potřeba pro ostrý snímek řidiče nebo interiéru auta. Moderní systémy navíc umějí odhalit třeba telefon v ruce nebo nezapnutý pás, u nás ale jejich automatickému nasazení brání legislativa. NASA nedávno vyslala do vesmíru teleskop Nancy Grace Romanové. Více Roman Šetečka.
8: Tento vesmírný dalekohled o velikosti Hubbleova dalekohledu má přinést revoluci v astronomii tím, že naváže na vědecké objevy a technologické pokroky vesmírných dalekohledů Hubble a Jamesa Webba. Nyní míří k druhému Lagrangeovu bodu ve vzdálenosti 1 000 000 mil od Země, kam teleskop poletí přibližně 3 měsíce. Pak ho bude čekat zprovozňování a kalibrace. NASA očekává první snímky na přelomu roku 2006 a 2007 s tím, že plný vědecký provoz nastane od začátku roku 2027. Dalekohled má poskytnout panoramatické zorné pole, které je 200x větší než infračervené zorné pole Hubbleova teleskopu, což povede k vytvoření prvních širokoúhlých map vesmíru, tedy jakéhosi atlasu vesmíru. Teleskop Nancy Grace Romanové spojí sílu obrazového snímání v infračerveném spektru a koronografu v synergii s dalšími observatořemi, aby získal nové poznatky o vesmíru a objevil tisíce nových exoplanet. Více se dočtete na techne.cz.
7: Mobilní telefony stále více využívají umělou inteligenci k úpravám fotografií, takže výsledné snímky často neodpovídají.

0: Víkend v pravdě rtučovky. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: 8 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No, já jsem vás vyzýval, abyste třeba posílali nějaké svoje postřehy nebo taková vyznání, jaký je váš vztah k muzice Queen, potažmo k Freddiemu Mercurymu. A mám tu třeba jeden moc hezký mailík a v tom se píše: ahoj Jirko, díky za skvělý výběr písní mé srdcové kapely Queen, kterou poslouchám už od dětství. První desku jsem slyšela už v 7 letech ještě před revolucí. Bylo to skvělé album The Works. Od té doby jedu na vlně Queen. Mám všechna jejich alba na CD, několik knížek a DVD, znám texty. Víkend s touto skvělou kapelou si moc užívám. Díky moc za něj. Zdravím z Heřmanova Městce, Andrea.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rádiu Beat.
1: No a než si poslechneme titulní skladbu ze solového alba Freddieho Mercuryho, které v roce 1985 dostalo docela výstižný název Bad Guy, mám tu další mailík a v něm se píše: Ahoj Jiříku, většina našeho fanklubu je teď momentálně v Montré a moc si to užívají, posílají fotky a chci se o ně podělit s tebou. Nám to bohužel nevyšlo, ale 26. září letíme do Londýna na člena kapely Queen Rogera Taylora na koncert v hale Roundhouse v Londýně, kde zahraje 28., kdy je u nás státní svátek. Tomáš a Anička, Brno. No a na fotkách, které Anička s Tomášem poslali, je i bronzová socha Freddieho Mercuryho na břehu Ženevského jezera, no a ta je bezesporu jedním z nejvýznamnějších poutních míst pro hudební fanoušky z celého světa. Odhalena byla 25. listopadu roku 1996, přesně 5 let po zpěvákově smrti, no a něco mi říká, že letos to bude právě 30 let. No a pro nás je rozhodně zajímavé, že autorkou tohoto světoznámého díla je česká sochařka a výtvarnice Irena Sedlecká.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Tak a další zprávu, která se tedy týká toho našeho víkendu vzpomínkového, přišla od Bíťáka Zajdy a ten píše: Jirko, když jsem se dozvěděl, že dnes na beatu připomínáte Freddieho 80. nedožité narozeniny, musím říct, že tohle je pro mě opravdu srdcovka. Queen poslouchám už od svých 12 let a za těch 48 let se pro mě staly mojí absolutní kapelou číslo jedna. Jejich hudba mě provází prakticky celý život a Freddie je pro mě jedním z největších hudebníků vůbec. Takže si dnešní vysílání na beatu určitě nenechávám ujít a díky Zajdo. No a my si dáme The Prophet Song z roku 1975.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Cream. Od rána až do večera na rádiu B.
2: Ano, od rána až do večera jedině Queen a Freddie Mercury solo a je ostatní členové kapely solo a také Queen již bez Freddieho. Zkrátka komplet to projedeme tam a zase zpátky, tu historii i tu muziku, a vy mi připomínáte tady v těch svých vzkazech a zcela správně, že vystoupení právě skupiny Queen na charitativním koncertě Light Aid 13. července roku 1985 na londýnském stadionu ve Wembley je odborník i fanoušky považováno za nejlepší živý hudební výkon v historii rockové hudby, to je jasná věc, a mně se to teď zrovna hodí dát z toho pěknou ukázku na rozloučenou, protože se nám blíží 14. hodina a s ní samozřejmě i Dan Kohout, takže i Danovi pište svůj vztah ke skupině Queen, ať má co třeba tady povídat, to on teda, co se nebojím, že by neměl co povídat, ale rád přečte určitě i ty vaše vzkazy a vyznání. No a my už se budeme právě touhle písní z Wembley z roku 1985 loučit. Naposledy vás ze studia Rádia Beat dnes zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit zase zítra hned po 8. hodině raní.

0: Radio Beat. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
2: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
3: 11.
2: Zkusi vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
4: 11 v 11.
1: A Martin vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Největší přehlídka českých filmů letos v Plzni promítne přes 100 projekcí. Festival Finále Plzeň nabídne od 25. do 30. září 9 celovečerních hraných nebo animovaných filmů a stejný počet dokumentů. V dalších kategoriích se během 39. ročníku utkají i televizní a internetová díla nebo studentské krátké filmy. Ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová řekla, že zájem tvůrců o zařazení jejich filmů do soutěže přehlídky je každoročně velký.
6: Určitě z čeho vybírat bylo. Na dokumenty i na telky jsou speciálně sestavený komise, protože samozřejmě každý rok se stane, že se někdo urazí, že jsme ho do té soutěže nevybrali a i proto se s některýma filmama dohodneme, ať to prostě nehlásí, že jako předem samozřejmě člověk odhadne, jestli to má šanci se tam dostat nebo nemá. Zase tam bude hodně mladých tvůrců, velký zastoupení ženských režisérek.
5: Izraelští policisté učinili při zásahu ve východní části Jeruzaléma nečekaný archeologický objev. Pod jednou z budov odhalili pohřební jeskyni, kterou archeologové předběžně zasadili do doby druhého jeruzalémského chrámu, tedy přibližně mezi 6. stoletím před naším letopočtem a 1. stoletím našeho letopočtu. Satelitní snímky ukázaly, jak málo už zbývá k rozdělení největšího rakouského ledovce Pastarce pod nejvyšší rakouskou horou Grossglockner. Poslední ledopád spojující jeho horní a dolní

0: Ako? Letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na rádiu B.
1: Freddie Mercury, jeden z géniů rockové muziky, ale jediný originál, tak bych ho charakterizoval. Je 14 hodin a 10 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout a samozřejmě už velice dobře víte, že tento víkend je věnován Freddiemu Mercurymu kapele Queen potažmo, to je jasný. Protože přátelé, a to už asi taky víte, protože Jirka to nezapomněl připomenout, dnes 5. září by se Freddie Mercury dožil 80, tedy 80 let. Zemřel 24. listopadu 1991 ve věku pouhých 45 let. Takže na Freddieho budeme vzpomínat, na Queeny budeme vzpomínat, to je jasný, s kterým je naprosto spojeno jméno Freddieho. To byla prostě geniální čtveřice, o jejich odpůrcích to taky se určitě dnes odpoledne zmíním. V každém případě čeká nás i odpoledne, v sobotu odpoledne, skvělá muzika téhletý geniální kapely a tohoto geniálního zpěváka. Píseň z roku 1995, Mother Love.

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Víkend v pravdě rtuťovoj. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: Ještě k písni Mother Love, která byla v podstatě tematicky úvodní toho odpoledního vysílání. To je píseň Queenu z alba Made in Heaven, který vyšlo v roce 1995. Tedy je to posmrtné album. V roce 1991 Freddie zemřel, napsal tuhle skladbu Mercury a Brian May. Mercury nahrál 2 ze 3 slok, než onemocněl natolik, že nemohl v nahrávání pokračovat. Takže May později nahrál poslední sloku sám. Ještě k téhle písni Mother Love byla tedy poslední písni, kterou společně napsali Mercury a May a zároveň Mercuryho poslední vokální vystoupení. Mercuryho vokály byly nahrány mezi 13. až 16. květnem 1991 po nahrání alba Innuendo. Takže tuhletu skladbu pak v tom 95. roce na albu Made in Heaven dal Brian May se zbylými členy Queenu ve studiu dohromady a hlas Freddieho tam samozřejmě použili. Nádherná záležitost. Vůbec ty poslední písně, který naspíval Freddie Mercury, ještě dá se říct ve vší síle, no ne ve vší síle, z posledních sil, to je správný pojmenování toho jeho stavu, tak mají neskutečnou hloubku, ale o tom taky ještě budeme samozřejmě mluvit, až si je budeme třeba hrát, buď s Jirkou, když si budete hrát, nebo se mnou. V každém případě teď už skladba z doby, kdy Freddy byl plný sil, album Jazz, to vyšlo v roce 1978. Mustafa Ibrahim, slavná to píseň, Fat Bottomed Girls, nebo Bicycle Race s nádherným klipem, který ještě tehdy MTV odvysílala. To je nádherný obrázek. Queeni litovali, že bohužel nemohli na tom natáčení té sekvence, kdy nahý nádherný slečny jedou po tom oválu na těch bicyklech. Fantazie prostě. Další pecky z tohoto alba. Don't Stop Me Now. To bylo totiž v dobách, kdy Freddie Mercury byl na vrcholu svých sil, i životních, žil nezřízeně. Furt někde trajdal po klubech nočních a diskotékách a něco všechno. A ta píseň byla jakoby vzkazem všem kritikům. Teď mě nezastavíš, nebo teď mě nezastavuj. Don't Stop Me Now. Tak to jsou hity z alba Jazz. Já vám zahraju skladbu, která je neméně nádherná a ta se jmenuje It's Only 7 Days.

0: Queen. Na rádiu B.
1: Ne, že by Queeni na těch starších albech neměli pecky v tanečním rytmu. To ne, to občas se tam objevilo. Ale album Hot Space z roku 1982, to bylo takovým určitým zvratem, bych řekl. Kapela na konci 70. let jakoby ztrácela dech a na začátku těch 80. ale znovu se sbírala a hledala další směry, jak by se zase dostala na vrchol. Pozor, to nebyl konec Queenů, začátek 80. let, ale novej zrod, abych připomněl. Hot Space, to je 10. album kapely a vyšlo 21. května 1982. Album nahrávali ve studiích v Montreux a Mnichově. Montreux si Queeni pochvalovali. Krásný prostředí, nádherná atmosféra. S tím Mnichovem to bylo horší. Za chvíli to ještě vysvětlím. Kromě typického zvuku kapely je zvlášť v první polovině alba zřetelný vliv funku. No funku. A disco musím připomenout. Skladbou Life is Real, Song for Lennon, kapela vzdala hold Johnu Lennonovi. Ta skladba je opravdu, napsalý Freddy, ta je opravdu velmi podobná poetice, té hudební poetice skladeb Johna Lennona. Přiblížila se k jeho typickému stylu. No, natáčení Montreux dalo taky vznik duetu Under Pressure s Davidem Bovím. To je taky velice zajímavá věc. Já nevím, jestli hrál Jirka dopoledne a jestli o ní mluvil, o téhle skladbě, když tak se o tom pak zmíním. Věci, které jsem sám ještě předtím nevěděl. Ale pojďme k tomu funku a k tomu disco. Roger Taylor se vyjádřil, že mu příliš nevonilo tohle album, nebo ten styl, ke kterému se na tomhle albu Queeni přiklonili. On nechtěl hrát disco a spíš propagoval ten hardrockovej styl. Zatímco John Deacon, basák, ten měl právě tendence jako přiklánět tu hudbu Queenu spíš k tomu funku. Ale potažmo i tomu disku, protože řada těch skladeb na tomhle albu jsou jednoduchý, důrazný, taneční, prostě diskotékový. Já to teď nemyslím vůbec hanlivě. Prostě zatrsáte si na to skvěle a hlavně cítíte z toho vždycky ty Queeny. No, jsou tam ovšem i skladby, které s diskem nemají nic společného, ale jsou to spíš oplodňováky, tak to je lepší. Třeba Jirka Mí odehrál dopoledne Las Palabras de Amor, kterou napsal Brian May, a najdeme tam i další takový jemnější, nebo další jemnější skladbu, ale víceméně jsou to skladby, které jsou taneční, spíše diskotékový. Taky je tam výborná skladba Put Out the Fire, kterou napsal Brian May, která je taneční, ale přitom hardrocková. Vynikající. No tak to popisuju celý album, ale pojďme se tedy soustředit na skladbu, která je typicky taneční. Já nechci říkat diskoteková, taneční. V těch osmdesátkách navíc ty trendy, že jo, k té taneční muzice opravdu směřovali, protože tehdy se trsalo na různých diskotékách a tak dále a tak dále. Tak Queeni reagovali tímto. Já myslím, že reagovali skvěle. Album Hot Space, Queeni, skladba Briana May z tohoto alba Dancer.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Freddie Mercury, zvlášť v těch 70. letech, měl ve své hudební palici, kromě jiného, usazen takovej ten obdiv a inspiraci operní muziky, operetní, operní, s Bohemian Rhapsody, že jo, samozřejmě. Ale v mnoha skladbách se tahleta jeho myšlenka, tohle jeho cítění, který je obsaženo hlavně v některých skladbách, kde jsou úžasný vokály, včetně jeho solového zpěvu, tak se to tam hodně v těch sedmdesátkách projevovalo. V 70. letech, konkrétně v roce 1976, vyšlo i album Day at the Races. No a tohleto album, kromě teda jiných velice zajímavých a méně známých skladeb, zrodilo obrovský hit. Obrovský hit. Můj oblíbený, jeden, dá se říct, z nejoblíbenějších, nebo ze dvou bych skoro řekl. No a to je skladba Somebody to Love. Já vám ji teď nebudu hrát. Ta už buď zněla, nebo ještě určitě zazní. Já chci spíš upozornit na ty skladby, který jsou jakoby upozaděný z tohoto alba. Třeba výtečná pecka You and I z alba tedy Day of the Races. A je to race. A všimněte si tam týhle skladbě, kterou napsal, předpokládám, že Freddie, počkejte, já tady ještě na to juknu, abych nekecal, ne, vidíte, jak bych se zmýlil, John Deacon dokonce, jo, spíš takový rytmik, spíš člověk, jak už jsem na něj upozorňoval, takový do funky, tak udělal tuhle nádhernou věc, ale Freddie Mercury si ty vokály samozřejmě propracoval podle sebe a je tam právě cítit to jeho harmonický cítění těch vokálů, to nádherný, ta nádherná genialita pro tu melodickou linku.

0: Radio Beat. Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Včera neděle bylo.
2: Za týden bude zas.
3: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovory.
4: Zítra od 8 do půlnoci.
2: Za týden bude za...
4: Na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Různé aplikace ukazují jiné předpovědi počasí a má to důvod. Používají totiž odlišné modely, mají jinak aktuální data a liší se i způsobem výpočtu. Rozdíly ovlivňuje také rychlá změna atmosféry, práce s pravděpodobností srážek a to, jestli data kontroluje člověk. Kladenská městská policie opět forenzně značí kola a elektrokola, chrání je tak při krádežích.
6: Tento preventivní program ve městě funguje už od roku 2021. Loni bylo takto označeno 155 a o rok dříve 122 kol. Strážníci letos nabídnou obyvatelům města několik termínů zdarma, včetně mimořádné soboty. Označit je možné také invalidní vozíky. Honza Navrátil, Kladno.
5: Existuje důvod

0: Připravujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Cream. Od rána až do večera na Rádiu Beat.
2: 15 hodin a 10 minut posloucháte Rádio Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Přátelé, pokud máte nějaký svůj názor na kapelu Queen, který písničky se vám líbily, nebo alba, čím vás tato kapela oslovila a tak dále, tedy slavíme v podstatě slavíme úmrtí, to je strašný, to je, vzpomínáme na Freddieho Mercuryho, který by se dnes dožil 80 let, ano, takže váš názor na tohle geniálního zpěváka, klidně pište, zajímá mě to, zajímá nás to všechny, ano, o to jde. V každém případě další skladba už je připravena, je z alba A Kind of Magic. To je 12. album Queenů, který vyšlo v červnu v roce 1986. Jmenuje se podle skladby na tomto albu uvedené, ano. Od června do srpna 1986 proběhlo turné Magic Tour, který byl ho posledním turné v klasické sestavě Queen, protože v následujícím roce bylo Freddiemu Mercurymu diagnostikováno onemocnění AIDS, tak k dalším dvěma albům vydaným za jeho života se již žádné turné neuskutečnilo. John Deacon, na toho se často vzpomíná, a ten je, to byl jeden z důležitý, no, oni všichni byli důležitý, že jo. Ale John Deacon byl fakt důležitý. Na tomhle albu se podílel poměrně velkou měrou. Kromě autorství skladby One Year of Love, kterou vám za chvilku pustím, a spolupráce s Freddie Mercurym na skladbách Pain is so close to pleasure nebo Friends will be friends, což je velký hit z tohoto alba, album taky produkoval, ano. Takže John Deacon skutečně vždycky byl takovej ten muzikant v pozadí, tady se příliš nehejbal, jen si tak podupával na těch koncertech, když hrál na tu basu, ale velice důležitá osobnost pro kapelu Queen, ale jak říkám, tam to bylo rovnocenný. Tam já vím, že Freddie Mercury je asi nejznámější, nejpopulárnější, když to mám říct takhle blbě, ale je pravda, že všichni čtyři byli obrovský osobnosti, což někdy způsobovalo určitý rozepře, co si budeme povídat. Tak, z alba A Kind of Magic pouštím tedy skladbu Johna Deacona, která se jmenuje One Year of Love.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Rádiu B.
1: Ano, žil naplno, sám to přiznával, nakonec na to doplatili, když to takhle říct se asi zas tak nedá. V každém případě zanechal za sebou písně, které jsou nesmrtelný prostě budou nadále, protože muzika kapely Queen s Freddie Mercurym je tak výjimečná, že až některý rozčilovala, jak odbornou kritiku v 70. hlavně, tak i některý posluchače, kteří, ať to byli pankáči, třeba Sid Vicious, no a Sid Vicious byl trošku takový přeblblej, jo, to nemá cenu ani srovnávat s Queenama, ale skutečně měli hodně odpůrců, protože ti odpůrci, mám dojem, cítili z téhle kapely jistýho genia. Něco originálního, něco nadpozemského a něco, co se vymykalo jak v hudbě 70., tak 80., tak potažmo 90. let. To je jenom taková poznámka. Tak pojďme k albu, který je 18. řadový album a vyšlo v roce 1991. Je to zároveň poslední nevýběrový, jo, nekompilační album, který bylo vydaný za života Freddieho. Pracovat se na něm začalo i hned po dokončení desky The Miracle, neboť Freddie po sobě chtěl zanechat co nejvíc z práce a netušil, jestli se vydání Innuenda vůbec dočká. Říkám, bylo to v roce 1991, kdy už se naplno projevila jeho choroba. No, z tohoto alba, který je geniální, vyšly dvě slavné skladby, jako singly Headlong a I Can't Live With You. Byly původně zamýšleny na solovou desku Briana Maye, ale nakonec i Brian je zařadil na tohleto album, tedy album Innuendo. Konečná mixáž posledně jmenovaného titulu, co se jmenoval, to znamená skladby I Can't Live With You, se nelíbila členům kapely Queen, no tak se později ke skladbě vrátili a natočili novou verzi na kompilát Queen Rocks. Na tomhle albu najdete další skvělý skladby, no tak samozřejmě titulka Innuendo. To je vynikající dílo. Mně Innuendo připadá jako takový návrat, kompoziční návrat k Bohemian Rhapsody ze 70. let. Ano, skladba, která má několik částí, která je dokonale promakaná a přitom má koule. Jo, není to žádný nějaká konstrukce chladná, vůbec ne. Nádherná záležitost. Já vám ale chci zahrát právě skladbu, která byla později předělávána a která se na tomto albu objevila, I Can't Live With You. Tedy s rukou Briana Maye v podání kapely Queen. Rok 1991, I Can't Live With You, salba Innuendo.

0: Víkend v pravdě rtučovky. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: Ano, tady tyhle ty fígle vokálně, aby navázal kontakt s publikem, Freddy zkoušel na mnoha koncertech. Byl jsem toho svědkem i v Budapešti kdysi dávno. Ale pojďme zpátky do let 70. konkrétně do roku 1975, kdy nastal obrovský zlom, co se týče kariéry a hudby kapely Queen, protože vyšlo album A Night at the Opera, čtvrtý studiový album kapely, který vyšlo v roce 1975, konkrétně 21. listopadu. Je nejslavnější z celé diskografie Queen, můžeme říct. Obsahuje největší hit Queenů Bohemian Rhapsody, nebo taky silně konkurující Love of My Life. Zároveň s tímhletím albem bylo taky vydáno logo kapely, který je taky upravený, v upravený podobě na přebalu alba. Na tomhle albu najdete samozřejmě kromě Bohemian Rhapsody nebo zmíněný skladby Love of My Life, řadu dalších skvělých skladeb. Na těch skladbách se podíleli takový, musím říct, vyrovnaný míře, tak třeba Den o tu Lex napsal Freddy, Lazen on Sunday Afternoon, taky další skladbu Roger Taylor, I'm in Love with My Car a další, třeba 39, zase Brian May. I John Deacon se podílel na tomto albu You're My Best Friend a další. Tehdy se ještě podepisovali každý zvlášť, potom myslím, že na to přelomu 80. 90. se začali podepisovat, nebo na jednom albu určitě. Já si to zjistím a řeknu vám, jako Queen. Ačkoliv to napsal jeden nebo druhý, už se podepisovali jako Queen. Něco jako, když napsal John Lennon nějakou skladbu, tak se byl dohodnutý s McCartneym, že se tam podepíšou oba jako autoři a obráceně. Jo? Tak, abych to vysvětlil. V každém případě tohleto album bylo, já nevím, jak to říct, diamantem na obloze rockové scény, protože šokovalo. A hlavně to bylo úplně zase něco jiného, než nabízela scéna 70. let, kdy navíc, pozor, přicházel punk, že jo, který naopak brojil proti těm art rockovým, progresiv rockovým kapelám. Ale to je zase jiná historie. V každém případě to bylo něco, co navzdory nenávisti hudební kritiky vůči kapele Queen prostě se stalo bombou, zářnou bombou. Takže to bych chtěl k tomuto poznamenat. K těm rozbrojům mezi kritikou a Queenama se ještě určitě dnes nebo zítra dostaneme v nějaký souvislosti. Tak, já jsem zmiňoval skladbu Death on Two Legs z tohoto alba, tak já vím, já vám ji pouštím.

0: Bean. Na Rádiu B.
1: Made in Heaven je třetí single Freddieho Mercuryho a jeho čtvrtý solový album. Píseň původně zazněla na Mercuryho prvním solovým albu Mr. Mad Guy, ale byla upravená a vydána jako single spolu se skladbou She Blows Hot and Cold, která byla na obalu desky popsána jako i brand new track. No, tolik k tomuto, zkrátka tato skladba tak putovala z desky na desku, respektive měla vyjít na prvním albu Freddieho první solový desky, ale byla upravená a vyšla až na albu dalším. Po Mercuryho smrti dal název této pecky jméno i celému albu Made in Heaven kapely Queen z roku 1995, aby jsme v tom neměli zmatek. Píseň byla taky spolu s I Was Born to Love You vybrána k opětovnému nahrání pro album, přičemž předchozí vokály byly smíchány do nově nahrané instrumentální skladby. Takže vidíte, tato skladba měla takový neklidný osud, abych tak řekl. Možná i teď uslyšíte, pokud jste neslyšeli solovou desku Mercuryho, ji uslyšíte v trošku jiný verzi, než jak jste zvyklí. Tady je.

0: Rádio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Padi vrchní, platím. Je, vy máte ale kukadlo.
5: Ti dám kukadlo, ukáž. No prosím tě, takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
6: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beat. Mladé kapely, nové nahrávky.

0: metrů. Také se svezete důlními vláčky nebo si šikmou podzemní štolu sjedete po zadku s kluzavkou. Pokud chcete vidět vše tak, jako by havíři právě skončili směnu, vydejte se do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích. Absolvujete trasu horníka před jízdou k rubu, projdete cechovnou, řetiskovými šachtami, koupelemi až k jámovým budovám dolů. Za stříbrem jeďte do Českého muzea stříbra v Kutné Hoře. Nejprve poznáte středověký způsob těžby, zpracování surového stříbra a technologii ražby mince. A pak už si natáhnete perkytly, hornickou plátěnou halenu s dlouhou kápí, nasadíte helmu se svítilnou a vyrazíte pod zem do repliky temného středověkého důlního díla.
1: Archeologové pracující v trase budoucího obchvatu Břetlavy ohlásili mimořádný nález. Na jednom z míst objevili 2 metry podzemí studnu pocházející z doby, kdy na českém území žili Keltové. I tak se v ní do současnosti zachovala výdřeva. Podle dosavadních poznatků pochází z 2. až 3. století před naším letopočtem. Na studny archeologové při svých záchranných výzkumech čas od času narazí, ale taková to se prý jen tak na českém území nevidí. Z guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Pít.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Ano, nejslavnější, ale i méně slavný, abych tak řekl. Protože ty stojí samozřejmě

taky za to. Je 16 hodin a 9 minut, posloucháte Rádio Bídan, Kouru vás zdraví a pojďme k dalšímu albu, který předcházelo albu Night of the Opera. Album, který se jmenuje Sheer Heart Attack. A je to album, který už předznamenávalo tou svojí tvorbou a atmosférou a tónem a skladbou těch pecek, co je na tomhle, který jsou na tomhle albu, co přijde asi Night at the Opera. Teď je otázka, jestli o tom, jestli to tušili sami členové kapely Queen, ale o to vůbec nejde. Pojďme tedy k tomuto albu, který vyšlo v roce 1974, tedy rok před tím veleslavným albem, že ano. Je to tedy třetí studiový album, no a najdete tady takový pecky jako třeba Killer Queen z pera Freddieho Mercuryho, nebo co tady, jo, New I'm Here, to napsal Brian May a tak dále, další výborný písně. Nakonec Killer Queen, to byl první single, a Now I'm Here byl single druhý. Na tom prvním singlu vyšla na B straně, na B-side, i skladba Flick on the Worst, kterou vám teď pustím. A zrovna konkrétně na téhle pecce už můžete slyšet hlavně v těch vokálech a v kompozici té skladby už takovýto předznamenání skladby třeba Bohemian Rhapsody.

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: jedeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Green. Od rána až do večera na rádiu B.
2: No a pojďme na začátek 80. let, jak už jsem poznamenal dnes odpoledne. V tomhle období kapela jako kdyby se hledala, ale tu krizi překonala a našla se. Takhle bych to řekl stručně, protože máme málo času na ty vstupy, tak pojďme k albu, který vyšlo v roce 1980 a jmenuje se The Game. Je to v pořadí 8. album kapely, no a bylo natáčeno mezi lety 1979 až 80. V 80. pak vydáno. Mimo jiný obsahuje hity jako Crazy Little Thing Called Love nebo Another One Bites the Dust. Tadleta skladba z pera Johna Deacona, ač je taková jednoduchá, rytmická, John Deacon takový ten opravdu rytmický, no tak basák, že jo? Ta jednoduchá, dá se říct, ale zase z té společné dílny Queenu saranžovaná do originálního zvuku. A tahleta skladba chytla především posluchače v Americe, tedy americký trh. Já jsem se o ní zmiňoval, je to mnohonásobně multiplatinový single. Přinesl v 80. kapele Queen, hlavně v Americe, obrovský úspěch. Sami členové kapely Queen, jak May, tak Taylor třeba, říkali, že v té době dobili Ameriku a že to byla pro ně ta nejvyšší meta, po který kdy sněli. Dokonce tak trošku nafrněli, říkali, co můžeme dobít víc, musíme dobývat vesmír nebo něco v tom smyslu. Myslím, že jsou to slova Rogera Taylora, ale nechci ho obviňovat. Ale o to nejde, bylo to myšleno ve sraně. Samozřejmě, že jo. Ale fakt, tahle ta pecka, já bych to do ní nikdy neřekl, jo. Opravdu dobila Ameriku především. Samozřejmě se to pak přeneslo i do Evropy, co si budeme povídat. Tak to jsou ty slavné skladby z tohohle alba. Já vám ovšem z alba The Game zahraju skladbu Rocket, v závorce Prime Jive, jako první jive. Tak možná vy, co umíte tančit a znáte ty tance, jste tanečníci, si na tuhle skladbu, pokud je to tak myšleno, teda první jive, tak si možná Prime nebo Premier, nevím, jak to přeložit, tak si jive na tuhle skladbu zatančíte. Ovšem, pozor, tuhle skladbu napsal bubeník Roger Taylor. Zvláštní, no tak všichni byli výborní skladatelé z kapely Queen, že jo, ať to byl Brian May, Freddy, nebo Roger, nebo John Deacon. Všichni nejenže ovládali svůj nástroj mistrovsky, tak psali i výborný písně, tak není se čemu divit. Ale ta skladba začíná tak liricky a potom se to rozjede tak schválně.

0: žil krátce, žil naplno, letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na rádiu Beat.
1: Ano, Freddie Mercury by tento rok oslavil 80. a navíc přesně v tento den, tedy 5. září. No, žil naplno, žil krátce, zemřel v pouhých 45 letech, ale byl geniální a zůstalo za něm obrovský fluidum, nejen to fluidum, ale obrovské množství reálných písniček, který napsal a naspíval. Zůstalo po něm opravdu něco neskutečného. Na rozdíl od těch, kteří ho nenávidějí a kteří ho hanějí, což jsou v některých případech opravdu totální chudáci, kteří nedokázali v životě vůbec nic, ale za to nacházejí tvrdá, hnusná, odporná slova, jako nějaký člověk, který si říká antiqueen, nebo jak si to říká, to je opravdu blbec na entou. No ale to je jedno, přátelé, pojďme dál a pojďme k albu, který vyšlo po tom legendárním, já se tady kolem toho právě furt pohybuju, kolem legendární Noci v opeře, protože album A Day at the Races vyšlo rok po albu The Night of the Opera. A stále jsou tam ty znaky 70. let, co se týče Queenu. V 70. letech Queeni, hlavně tedy Freddie Mercury, který tíhnul podle mě celý život k více k takovému rozvětvenému žánrovému stylovému cítění. Zkrátka, měl rád operu, měl rád operetu a měl to v sobě. A ty vokály a písně aranžoval do poloh, které přesně směřovaly k tady tomu, dejme tomu, klasickému žánru. Je to slyšet v mnoha písních, ale nejenom v těch sedmdesátkách, ale i v osmdesátkách, potažmo devadesátkách. Innuendo, to je v podstatě taky, teď už jsem zase hodně daleko, to je v podstatě taky návrat tady k tomu stylu. Ale pojďme zpátky do těch 70. let, konkrétně do roku 1976. A Day at the Races, 5. studiový album. Já už jsem to dneska říkal, ale znovu to připomenu. Z tohoto alba vzešly vynikající hity Tie Your Mother Down z pera Briana Maye, potom třeba Somebody to Love, tedy Mercury, to je jasný, o téhle písni už jsem mluvil. Good Old Fashioned Love Boy napsal taky Mercury, nebo Theo Torrid, což je zase z dílny Briana Maye. V každém případě asi nejslavnější pecky jsou Somebody to Love a Tie Your Mother Down. V každém případě ovšem najdete na tomhle albu zase zajímavůstky, které se nikdy zas tak moc nehrály a bohužel ani nehrajou. Ale od toho máme Radio Beat, že? Který to zahraje. Protože my jsme progresivní, to je jasný. No a z tohle alba vám pustím skladbu The Millionaire Waltz. Já myslím, že ji napsal Freddy, ale možná se zase budu mýlit, ne, nemýlím se tentokrát, to je prostě typický jeho rukopis. A zase tam uslyšíte typický zvuk Queenu 70. let, který se nejvíc proslavil a odrazil na albu Noc v opeře. Jo? Vy, co jste vnímaví a vás je většina, to určitě poznáte, co tím chtěl básník říci, no básník, co tím kohout chtěl říci.

Kiss that dyke, I know you want to hold one night.

0: Víkend v pravdě rtuťovky. Kvír. Po celou sobotu a neděli. Na rádiu Beat.
1: No a teď přijde jedna z nejkrásnějších písní, podle mýho názoru, od kapely Queen, The Miracle. The Miracle je 13. taktéž studiový album kapely Queen, který vyšlo v roce 1989, konkrétně 22. května. Album bylo nahraný poté, co se kapela zotavila z různých osobních problémů, třeba z manželských problémů Briana Maye, taky, že se zpamatovala z té hrůzné diagnózy AIDS Freddieho Mercuryho v roce 1987, která byla kapele známá, ale neuveřejněná, protože kapela to věděla jako první, ale ani jeden z nich dle přání Freddieho to nepustil do médií. Vůbec z médií měla kapela Queen po celou dobu své existence velký problémy. Ne, že bych fandil kapele Queen a zatracoval média, ale to, co jsem viděl, různý dokumenty a takovýhle věci, tak ty britský média, tedy aspoň asi nejen britský, se chovali k téhle kapele dost nešetrně, zvlášť potom v finále v souvislosti s chorobou Freddieho Mercuryho, ale i v těch 70. letech. Víte proč? Protože kapela Queen v těch 70. se tak vymykala všem žánrům. Ona nikdy nepatřila, ona nebyla módní kapelou. Ona se nedala zařadit do nějakého módního trendu, jako třeba hard rocku nebo to. Všechno měla v sobě, ale byla vždycky svá. A to ty novináře, podle mě ty publicisty, trošku rozčilovalo. A zkrátka potom na kapelu házeli tak trošku špínu. Ale tak to je můj názor, moje domněnka. Možná se mýlim, ale pozor, možná taky ne. Zas tak nejste, sám sebou nejsem. Tak zpátky k albu The Miracle. Nahrávání začalo v lednu 1988 a trvalo po celý rok, tedy do roku 1989, kdy taky vyšlo. Tohle album se mělo původně jmenovat The Invisible Man, to je píseň z tohoto alba, ale 3 týdny před vydáním se podle Rogera Taylora rozhodli změnit název na The Miracle. Je to taky poslední album kapely se všemi 4 původními členy na čelní straně obalu. Taková jenom malá zajímavostka. Zase takový malý střípek pro přemýšlení. Hlavně chci teď ještě vám to album přiblížit těmi hity, který z tohohle alba vzešly. I Want It All. To je velký hit kapely Queen. Breakthrough. No tak jistě. Všichni známe. No a pak už méně známé skladby, ale neméně skvělé, jako titulka The Miracle. Tady jsou Queeni, rok 1989.

0: Radio Beat. Motorky, muzika, soutěže a oheň. To je Javáč 2026. Java Klub Praha tě zve na 44. ročník tradičního motosrazu. Zahrají Vítkovo kvarteto, Pumpa, Dis a další. Chybět nebude orientační závod, soutěže ani pořádná fire show. 4. a 5. září Jizbice u Čechtic. Javáč, tam prostě musíš být.
1: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
2: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
3: 11.
2: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
4: 11 v 11.
1: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie, pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám přichází popřát Petr Šimáček. Radary a kamerové systémy na silnicích používají v noci různé druhy přísvitu. Infračervené světlo dokáže neviditelně přečíst registrační značku, viditelný záblesk ale může být potřeba pro ostrý snímek řidiče nebo interiéru auta. Moderní systémy navíc umějí odhalit třeba telefon v ruce nebo nezapnutý pás, u nás ale jejich automatickému nasazení brání legislativa. NASA nedávno vyslala do vesmíru teleskop Nancy Grace Romanové. Více Roman Šetečka.
6: Tento vesmírný dalekohled o velikosti Hubbleova dalekohledu má přinést revoluci v astronomii tím, že naváže na vědecké objevy a technologické pokroky vesmírných dalekohledů Hubble a Jamesa Webba. Nyní míří k druhému Lagrangeovu bodu ve vzdálenosti 1 000 000 mil od Země, kam teleskop poletí přibližně 3 měsíce. Pak ho bude čekat zprovozňování a kalibrace. NASA očekává první snímky na přelomu roku 2006 a 2007 s tím, že plný vědecký provoz nastane od začátku roku 2027. Dalekohled má poskytnout panoramatické zorné pole, které je 200x větší než infračervené zorné pole Hubbleova teleskopu, což povede k vytvoření prvních širokoúhlých map vesmíru, tedy jakéhosi atlasu vesmíru. Teleskop Nancy Grace Romanové spojí sílu obrazového snímání v infračerveném spektru a koronografu v synergii s dalšími observatořemi, aby získal nové poznatky o vesmíru a objevil tisíce nových exoplanet. Více se dočtete na technet.cz.
5: Mobilní telefony stále více využívají umělou inteligenci k úpravám fotografií, takže výsledné snímky často neodpovídají realitě. Algoritmy automaticky vylepšují barvy, detaily i tváře a některé funkce dokážou kombinovat více záběrů nebo dopočítávat chybějící prvky. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.

0: Levín. Na Rádiu Beat.
1: Ano, kvídně na Rádiu Beat celý tenhle víkend. Krásná muzika, co si budem povídat. Je 17 hodin a 16 minut, posloucháte Rádio Beat. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a pojďme k prvnímu albu kapely. Ale jak k tomu došlo? Jak vlastně začali? Jak začínali tedy respektive? První album Queen je eponymní a vyšlo v roce 1973, ale předcházeli tomu ještě dva roky, než tohle album se vyklubalo na svět. John Deacon, tedy basák, hrál poprvé s Queenama na koleji v Surrey v červenci 1971. Následující koncert se konal v Imperial College. John to neměl jednoduchý, kapela tady hrála už s jinými baskytaristy, ale nakonec se ukázalo, že opravdu dobrým přínosem pro kapelu. Queen chtěli co nejvíc zkoušet, ale vystupování před živým publikem bylo lepší, no zábavnější, že jo. Proto Roger Taylor uspořádal takový malý turné po rodném Cornwallu, kde na plakátech stálo, pozor, jo, to je zajímavý. Roger Taylor a Queen, jednou dokonce, legendární cornwallský bubeník Roger Taylor a pod tím nenápadně a jeho kapela Queen, nebo jeho skupina Queen. Roger si věřil, že jo, no, takový narcísek trošku. V září 1971 potřebovalo pak jakýsi nový nahrávací studio, Delane Lee ve Wembley zkusit svoji techniku, a tak, kterou nakoupilo nově, jo. A tak přivolalo Queeny, kapelu, která hraje hlučně, to je provázelo tady ta pověst. To byla první příležitost kapely zkusit si nahrávání ve studiu. Nahrávání brali hodně vážně a nakonec nahráli 4 pecky. Liar, Keep Yourself Alive, The Night Comes Down a Jesus. Koncem roku 71, tedy 1971, myšleno samozřejmě, tak všichni chápem, že jo, byli Queeni stále relativně neznámí. Kromě Imperial College a několika fanoušků z Cornwallu a Merseysideu je málo kdo znal. Kapela pokračovala v hraní v novém studiu a předváděla nový zařízení zájemcům. Takže byla taková jakoby reklamní, takový vlastně prodavači, dá se říct. Jednoho dne tam přišli manažéři kapely Trident a začali kapelu poslouchat. Vzali si sebou pásku s nahrávkou a přehráli šéfovi společnosti a ten byl nadšený. Nakonec o kapelu projevil zájem šéf společnosti Chrysalic Record. Pardon. Ale skupina nakonec smlouvu nepřijala. Což teda, nevím proč, to třeba někde ještě zjistím. Firma Trident stále váhala a chtěla vidět kapelu hrát naživo. Byl smluven koncert a úspěch se dostavil. V květnu 1972 byla smlouva slavnostně podepsána. Zkrátka Queeni živě hráli naprosto skvěle a přesvědčili i ty manažéry, že jo. No tak já se těm manažerům nedivím, ty do toho dávají prachy a chtějí, aby se jim to vrátilo, tak to je jasný. Tak to takhle zkoušej. Vím, o tom něco vím. Tak, no a tak vzniklo to první album a jak říkám, takový velký hity Liar nebo Jesus nebo počkejte, co jsem to říkal, ještě jednu skladbu, že jo? The Night Comes Down, ale hlavně, přátelé, skladba, kterou pak Queeni hráli v podstatě až do konce své kariéry. To je skladba, která jedna z mála z těch prvních, která vydržela v podstatě se udržet v dramaturgii nebo v plejáku, v koncertních plejácích kapely Queen. Keep Yourself Alive.

0: Jeden z nejlegendárnějších hlasů by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Ačkoliv v 70. letech kapela Queen neustále bojovala s nepřízní médií těch britských, přesto se povedlo, že v roce 1977 se ocitli v pořadu BBC Session. Bylo to v roce 1977 v říjnu. Ano. A tam zahráli. Jinak, co se týkalo těch médií, kapela z takových nejasných důvodů, nevím, terčem kritiky médií, terčem kritiky odborných publicistů, novinářů, tedy těch hudebních novinářů, nevím proč. Já jsem to naznačil, že si myslím, že oni prostě nechápali, co ta kapela hraje a proč tak hraje a jak hraje. Nemohli zkrátka zastrčit do těch svých škatulek, takhle to v podstatě funguje dodnes. Jakmile se některá kapela nebo nějaký interpret vymyká, tak buď se musí vymykat teda extrémně, aby si ho někdo všimnul, a nebo se zařadit do nějakého, do nějaké fronty té škatulky, aby byl, dejme tomu, propagován, nebo aby byl povšimnut a tak dále a tak dále. I když dnešní doba je zase tak trošku jiná a nebudeme srovnávat tady Českou republiku s Británií, to je jasný. Ale v té době, v těch sedmdesátkách, to bylo fakt zvláštní a proto znovu zdůrazňuji, že si myslím, že ti novináři byli rozčílení, že nerozumí hudbě kapely Queen, která přinesla úplně něco novýho, něco originálního. Ale pozor, nikdy to nebylo zařaditelný do nějakých škatulek, proto nikdy nebyla módní takzvaně, ano. Nikdy nepatřila k nějakému tomu módnímu, módní frontě, módní vlně, jako byl punk, hard rock, jo, a tak dále. Ze všeho měla trochu. Z punku zrovna moc ne teda, ale z hard rocku, art rocku, jazz rocku, dá se říct, jo, a další prvky, které jiný kapely třeba vůbec neměly. Tak, tolik k tomuto. Proto vlastně taková vzácná nahrávka. Spread Your Wings, BBC Session, říjen 1977.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Cream. Od rána až do večera na rádiu B.
2: Ano, nezastavujeme, ať nemáme zpoždění, rychle k albu The Works. To je 11. album kapely Queen a vyšlo v roce 1984, konkrétně 27. února u vydavatelství EMI, což už bylo opravdu velké vydavatelství. Po takový syntetický desce nebo syntezátorové desce Hot Space z roku 1982, která moc úspěchu nepobrala, ačkoliv teda mně se osobně líbí, už jsem o ní mluvil, se na albu The Works objevil zase takovej ten klasický rockovej zvuk ve spojení Brian May a Roger Taylor. Přičemž album stále obsahuje takový ty retro, jak to říct, retrofuturistický, no, tady je to popsáno jako retrofuturistický. No zkrátka takovej ten elektronický zvuk, který Queeni využívali a vlastně i vyvíjeli a vlastně i vymysleli z počátku 80. let. Takový ty písně Freddieho Mercuryho nebo takový ty newyorský funkový pecky Johna Deacona. No, tohle album se opravdu vyvedlo a kapelu zase vykoplo přímo teda kopačkou na prdel do vejšky, zase do předních míst žebříčku. Jak vznikl ten název? Tak říká se, že název alba The Works tedy pochází z věty, kterou vyslovil Roger Taylor na začátku nahrávání. Let's give them the works. V překladu dejte jim ta díla, nebo ty díla. No já bych to spíš překládal, dejte jim ty pecky. Nebo dejte jim ty skvělý pecky, bych skoro řekl. No, během dekády vydání alba po negativní reakci na klip k písni I Want to Break Free. Pamatujete si na ten klip, jak se převlíkli za ty ženský? To byl výborný klip. Chlapi z tedy členové kapely Queen si to strašně užili. Jak tam hrajou ty holky v domácnosti. Tak tu babičku, co tam plete, Brian May, ne, takovou tu bábrdli, že jo? A Roger Taylor tu přitažlivou blondínku, vůbec je to strašná sranda. Ale ve Spojených státech to prostě nevzali, protože Američani jsou konzervativní burani a vůbec to nepochopili prostě. Jo? Takže zkrátka po tomhletom neúspěchu toho klipu I Want to Break Free ve Spojených státech se kapela rozhodla nevyrazit na turné po Severní Americe a ztratila první místo v tržbách v USA. To jí bylo osudný, protože už nikdy ty trhy nezískala v té Americe. Opravdu tohleto způsobilo, že Ameriku jakoby ztratili Queeni, jo. Jinak tomu nebylo bohužel i v Evropě. Album se nedostalo na první příčku a strávilo 94 týdnů v UK Albums Chart, což je největší doba na studiové album od Queen. The Works se celosvětově prodalo přes 6 milionů kopií. Takže určitý úspěch byl, ale určitý nebyl. Ano. Navíc The Works je první album od Queenu, který bylo vydaný na kompaktním disku, nebo vzniklo na kompaktním disku. Tak, o tomhletom albu bychom mluvili, nebo mohli mluvit díl a díl, ale nemáme čas. Já jenom připomenu tedy pecky, který na tomhle albu byly a který se staly mega hity, přátelé, mega hity. Včetně i těch videoklipů, Radio Gaga. Tohle album napsal Roger Taylor poté, co slyšel svého tříletého syna Felixe říkat Radio Kaka, Radio Kaka. No a tak vznikla tato písnička, představili Deaconovi, ten přišel s vodnou basou linkou, perfektní, no a pak se přidali ostatní a vznikl z toho obrovský hit. Tiny Dab, další velký hit, já to nemůžu popisovat všechno, já to popíšu tak nějak postupně, jak říkám. Já vám teď chci pustit It's a Hard Life z tohoto alba a to je taky neskutečný hit z alba The Works. Doufám, že se nemýlím, že je to, ano, je to z tohoto alba a tuhle pecku napsal Freddie Mercury. Když si proberem všechny ty skladby, co jsou na albu The Works, všechno jsou to hity, přátelé. It's a Hard Life je skladba, kterou napsal Mercury, Brian May a Roger Taylor. Uvedli, že je to jedna z jejich nejoblíbenějších písní od Freddieho tedy. May přispěl některými texty, Mercury hrál na klavír a zpíval většinu textů, to je jenom doplněk k této písni, ale k těm ostatním. Radio Gaga, Tear It Up, It's a Hard Life, tu jsem zmiňoval, potom další pecky, Machines, I Want to Break Free, to je moje oblíbená, to je super pecka, co si budeme povídat. Hammer to Fall, tyhle všechny pecky jsou na albu The Works, přátelé, ano. Takže to je album par excellence. Tak jo, už jsem se namluvil dost, snažil jsem se vám to popsat, abyste byli v obraze. Doufám, že jste. It's a Hard Life, rok 1984, Queenie a album The Works.

0: letos by oslavil 80. Freddie Mercury a Queen. Na Rádiu B.
1: Ano, vzpomínáme na Freddieho Mercuryho, skvělýho muzikanta, zpěváka, skladatele, textaře a hlavně člověka, co vypovídali v různých dokumentech jeho kolegové, ať to byl John Deacon, ať to byl Roger Taylor nebo Brian May, tak na něj vzpomínali s láskou a jeho smrt se jich velice dotkla. No já se ani nedivím, teď prožili spolu mraky let s nádhernou muzikou, s nádhernou spoluprací a s velkými, obrovskými úspěchy. No, oni o něm mluvili, že od začátku té kariéry, co spolu hráli, měl takový ty projevy suverénního člověka, který si věří, no tak měl proč si věřit, to je jasný. Takovýho exhibicionisty trošku, ale že ve skutečnosti to byl člověk nejistý, vždycky měl hroznou trému, ale díky svému talentu, hlasu, prostě té energii, kterou v sobě měl, to vždycky překonal. Já si myslím, tedy cítím z jeho zpěvu a z jeho písní, tedy z písní Freddieho Mercuryho, já z něj cítím úžasného člověka, který odešel bohužel předčasně. No, to je jedno. Nahradil ho například Paul Rogers. Vynikající zpěvák. Vůbec ta odvaha Paula Rogerse postavit se jako frontman kapely Queen a pokračovat v tom odkazu té nádherné muziky. Je to strašně těžký. Se vemte, že vás srovnávají s Mercuryem. Jo? Paul Rogers je taky hvězda samozřejmě. O tom žádná. Ale i tak je to hrozně těžký. Takže dodatečně ještě klobouk dolů před Paulem Rogersem. Queen a Paul Rogers. Call me.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Víkendový guláš Rádia Beat.
5: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábus. Největší přehlídka českých filmů letos v Plzni promítne přes 100 projekcí. Festival Finále Plzeň nabídne od 25. do 30. září 9 celovečerních hraných nebo animovaných filmů a stejný počet dokumentů. V dalších kategoriích se během 39. ročníku utkají i televizní a internetová díla nebo studentské krátké filmy. Ředitelka festivalu Eva Veruňková-Košařová řekla, že zájem tvůrců o zařazení jejich filmů do soutěže přehlídky je každoročně velký.
6: Určitě z čeho vybírat bylo. Na dokumenty i na telky jsou speciálně sestavený komise, protože samozřejmě každý rok se stane, že se někdo urazí, že jsme ho do té soutěže nevybrali a i proto se s některýma filmama dohodneme, ať to prostě nehlásí, že jako předem samozřejmě člověk odhadne, jestli to má šanci se tam dostat nebo nemá. Zase tam bude hodně mladých tvůrců, velký zastoupení ženských režisérek.
5: Izraelští policisté učinili při zásahu ve východní části Jeruzaléma nečekaný archeologický objev. Pod jednou z budov odhalili pohřební jeskyni, kterou archeologové předběžně zasadili do doby druhého jeruzalémského chrámu, tedy přibližně mezi 6. stoletím před naším letopočtem a 1. stoletím našeho letopočtu. Satelitní snímky ukázaly, jak málo už zbývá k rozdělení největšího rakouského ledovce Pastarce pod nejvyšší rakouskou horou Grossglockner. Poslední ledopád spojující jeho horní a dolní část rychle slábne. Podle odborníků se může během příštích 2 let přerušit a Pastarce následně přijde o své rakouské prvenství. Americký NASA porovnal 2 družicové snímky pořízené 22. srpna 1985 a 15. srpna 2026.

z guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.

0: víkend v pravde rtuťovitý. Kvír po celou sobotu a neděli. Na rádiu B.
1: Víkend v pravde rtuťovitý a originální, protože originální byla vždycky, nebo je kapela Queen, teda byla v tom spojení s Freddym. To je jasný. O tom to nemusím dál rozvádět, doufám. Tak, pojďme k dalšímu albu, z kterého už jsme si dneska hráli. Je to album z roku 1980 a jmenuje se The Game. Je tedy hra. Je v pořadí 8. album, no a natáčelo se, to už jsem taky říkal, mezi lety 1979 až 1980. 80. tedy album bylo vydáno. Nejznámější hit Crazy Little Thing Called Love nebo Another One Bites the Dust. Díknuv, takový disco hit by se dalo říct. Tak, to bychom shrnuli a připomněli tohle album, ale na téhle desce, přátelé, je víc skvělých pecek, jako třeba skladba Save Me. Jak by se to dalo přeložit? Zachraň mě, jo? Zachraň mě, ukryj mě, no spíš zachraň mě. A je to nádherná záležitost. Každý máme v životě takový údobí, kdy jsme v prdeli, že jo, co si budeme říkat. Máme krizi, nevíme jak z toho a v duchu teoreticky nebo možná i prakticky hledáme někoho, kdo by vás mohl ukrýt, zachránit. Ne, že vám dá prachy nebo já nevím, ale že vás převine v případě, když je to jako aspekt té lásky, nebo když je to kamarádství, tak že s váma půjde na pivo, nebo něco takového, víte, co tím myslím. A já jsem tyhle ty situace, není to tak dávno, zažil. A když jsem si pustil, to jsem neměl dělat, Queeny, a zrovna skladbu Save Me, a byl jsem tak trošku jako hajzlu, nikde kolem, nikdo. Jo, kamarádi nějaký byli, ale člověk potřeboval nějakou blízkou osobu. Tak to se nějak nedařilo. Tak když jsem si tuhletu skladbu pustil, tak jsem málem hledal pro vás, nebo to, abych si ho dal. Prostě jsem si to hodil. Ne, to je taková osobní zkušenost. Ne, nepodléhejte těmhle věcem. Vydržte, vždycky musíte vydržet. Nemá to význam takhle reagovat na nějaký krize. Ale ta skladba je fakt krásná, no ale když je vám blbě, takhle, já vám to řeknu takhle. Když vám bude psychicky nějak blbě, tak si ji radši nepouštějte.

0: Rádiu Beat.
1: Tak poďme k albu, ktorý je vynikající, já jsem se ho vždycky cenil, dokonce ho mám, teď už jenom teda na CDčku a měl jsem ho i na vinilu, přátelé, než mi ho Jerenka vyhodila do popelnice, to je jedno. Taková poznámka mimo éter, i když to zaznělo, to je jedno. Jazz je sedmý album kapely Queen, který vyšlo v roce 1978. A jsou na něm skvělý skladby. Skladba, která, už jsem o ní dneska mluvil, Don't Stop Me Now. Připomenu, kdy to album vyšlo. V roce 1978. A Freddie byl opravdu v takovém tom, nechci říct rozkvětu, spíše v takové té fázi, ty energie, kdy chtěl pařit, kdy chtěl chodit do klubu a tak dále a tak dále. A to v podstatě předznamenalo jeho chorobu. Nebudu to rozebírat, jako ono to ty souvislosti má, ale nemáme čas. Ale je to tak prostě. Jo? Ta skladba je, kterou napsal o tom, ať ho nikdo nebrzdí. Ať se ho na nic nikdo neptá. Ať ho nikdo v ničem neomezuje. O tom ta píseň je. Don't stop me now. Teď mě nebrzdi, nebo nepřerušuj, nebo tak dále. Pak je tam skladba Fan Bottom Girls, výborná věc od Briana Maye. Mustafa Ibrahim, no tak kurďa, tu všichni známe, že jo? To je skladba od Freddieho a je to takový jakoby odkaz na jeho původ, že jo? Taky víme, jaký byl jeho původ, no a co bych ještě... jo, Living Home and Easy, to je taky nádherná věc, takovej spíš jakoby oplodňovák. No, my si pustíme za chvilinku skladbu Jealousy z tohoto alba, tedy z alba Jazz. Já jsem k tomu chtěl ještě něco říct, k tomu albu Jo Bicycle Race, už jsem o tom mluvil. Bicycle Race, totiž když to Queeni ve Francii točili, tak se dostali i na, viděli prostě závod Tour de France. Ano, a Freddieho napadlo, že by mohl napsat písničku o těch bicyklech, že jo, tak napsal Bicycle Race. A taky jsem mluvil o tom dneska odpoledne, já si to pamatuju, že strašně litovali kluci z Queenu, že ten klip, když se točil na tuhle píseň, takže nemohli být přítomní, protože se museli vrátit do Británie, já nevím, ale točilo se to na nějakém stadionu a točilo se to s nahejma holkama, který tam jeli dokola na bicyklech. Dneska by to neprošlo, mně je to strašně líto, že ta doba dneska nedovolí, aby byl natočený klip, že by nahý holky, krásný mladý holky, připomínám, jezdili na kolech a točilo se to, proč ne, že jo, když by to nebylo nějaký extrémní porno, vůbec ne, tam byly vidět jenom ty prdelky a kozičky a to bylo celý prostě krásný. Holky, ježiš, co je na tom špatnýho, na hezkých ženských. A dneska by to neprošlo a zároveň přitom sledujeme furt nějaký projevy nějakých idiotů, který kecají úplný nesmysly a navíc jsou nejvyšší politice dneska. Já myslím, že to je mnohem větší a zrůdnější porno než tohleto. Ale tak to je můj názor, přátelé, berte to jak chcete. Nebudu na nikoho ukazovat, v každém případě ten klip je nádherný a už ho neuvidíte. Ale v té době, přátelé, bacha, už v té době v demokratické zemi, tedy v Británii, ho nepouštěli, protože jim to přišlo nemravné. Do prdele, Jealousy.

0: Freddie Mercury, jeden z nejlegendárnějších hlasů, by oslavil osmdesátiny. Připomeňte si s námi jeho nejslavnější písně. Queen. Po celý víkend na beatu.
1: Ano, nejslavnější písně kapely Queen, takhle budeme spravedliví a objektivní. News of the World, to je album z roku 1977, šestá studiovka. A na tomto albu najdete zase mraky velkých hitů. Já to hned přiblížím. It's Late třeba, jo, od Briana Maye. Nebo Spread Your Wings od Deacona. Pouštěl jsem Sheer Heart Attack od Rogera Taylora. Taky jsme se dneska odpoledne hráli, ale nepouštěli jsme ještě dvě velký, já tomu říkám, stadionovky. We Will Rock You od Briana Maye a We Are The Champions od Freddieho Mercuryho. To jsou dvě skladby víceméně takový jednoduchý. Jak takhle. We Are The Champions, to je skladba od Freddieho, vyvedená stadionovka. Já nevím, jestli chlapci uvažovali, aby zapojili víc publikum. Já si myslím, že jo, protože na ně chodilo desítky, statisíce lidí na ty různé stadiony. A Freddie Mercury měl výbornou vlastnost, nebo schopnost, že dokázal s těmi desetitisícovými nebo statisícovými davy navázat kontakt. Různě rozespívával, že to znáte z těch živých koncertů a ty lidi mu šli na ruku, ale on šel na ruku i jim. Takže by se hodila nějaká píseň, která by rozespívala ty lidi nějakou jednoduchou melodii a ten kontakt by byl rychlejší. Nakonec teda jako pozor, jo, když hráli v Argentině, což byl takový trošku sporný koncert, kde bylo teda fakt 100 tisíc lidí na tom koncertě, co tam vládla ta chunta, že jo, argentinská nějaká divná. A oni byli překvapeni, tedy Brian May o tom mluvil, že ty lidi znali všechny jejich písničky, ačkoliv neuměli anglicky, ale znali je nazpaměť. Že to bylo neskutečný. Takže, ale to už bylo v době, kdy skladby We Will Rock You nebo We Are the Champions byly na světě, jo? Tak fajn. Takže se chlapci takhle jakoby na téhle desce trumfovali, která bude slavnější. No, obě se dostali samozřejmě do podvědomí. A mě zrovna teda osobně tyhle skladby nebaví, to jsou takový ty stadionovky, jo? Když jste na tom koncertě, tak to je určitě prdel, že si tam jako tleskáte nad hlavou a zpíváte si We will rock you. Pu, pu, pa. Jasně. Jak ta skladba vznikla? Oni točili v nějakém studiu, kde nebyla hotová podlaha a Brian May vyprávěl, že tam byly nějaký prkna nasazený takhle a výborně to znělo, když jste na ně zadupali. A v tu chvíli ho napadlo na ně takhle dupnout. No a přidal se samozřejmě Roger a Taylor a vznikl ten základní rytmus, že jo? Pu, pu, pa, pu, pu, pa. Dodnes je to prostě naprosto, naprostý fenomén. Nakonec, tenhle ten motiv ukrad, můj kamarád, jestli poslouchá, Petr Naď, ve v písni Láska je tu s námi, buďme s ňou. Pamatujete si to? A tam je přesně ten rytmus. Jo, tak to je ukradený od Queenu samozřejmě, ale nechci jich obviňovat. Tak, co jsem tedy chtěl říct, já vám pustím za chvíli skladbu We Will Rock You, kde tenhle ten rytmus je a nepouštím to, protože by tahle skladba vyhrála nad skladbou Freddieho Mercuryho We Are The Champions. K téhle skladbě je taky zajímavý, to říkal zase Mercury. Říkal, hele, tahle skladba je výborná, ona je originální. Když hrajou, protože se používá samozřejmě hlavně na těch sportovních akcích, jako u nás taky to známe, když naše vyhrajou hokej, že jo, nebo tohle, tak se pak na Staromáku zpívá We are the champions. Zpívá se to po celém světě. To je geniální skladba, která vlastně hymna pro všechny. A Freddie Mercury říkal, že je to výborný, že ta skladba je tak univerzální, že hrajou dvě, on mluvil, myslím, o nějaký ty britský lize nebo anglický, to je jedno, že hrajou proti sobě dvě mužstva a to, který vyhraje, tak si ty fanoušci zpívají We are the champions, ale kdyby vyhrálo to opačné mužstvo, tak ty fanoušci toho opačného si budou zpívat tu samou píseň. Ty vole, to je úspěch jako svině. Představte si, že si složíte, takovou lepecku a zpívá ji prostě ten, kdo zrovna vyhraje. To je nádhera. Že to není hymna prostě taková ta jedno mužstvo, ale že to je hymna prostě univerzální. Fantastický. Ale my teď budeme dupat. Ne, láska, je tu s námi, buďme s ňou, ale we will rock you. Tak jdem na to.

0: nezastavujeme. Ať nemáme zpoždění.
1: Cream. Od rána až do večera na rádiu B.
2: No, nezastavujeme, ale teď trošku pozastavíme, co se týče Queenu. Zítra od 8 to Jirka zase rozjede a pojedeme celý den, takže další skvělý pecky od Queenu, další skvělý povídání, nebo skvělý povídání, další fakta o téhle kapele. Já osobně se na to těším, doufám, že vy taky. Za chvíli už Radek a roková pípa, na tu se těšíte, pište SMSky, Radek to zpracuje a samozřejmě zrealizuje. No a já se budu těšit právě zítra odpoledne zase na skvělý pecky od Queenu. Tak, díky za spolupráci, díky za vaši společnost, krásný zbytek večera na rádiu Beat vám přeje Dan Kohout.

0: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Krásné nálezy.
3: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 774. vydáním krásných nálezů, které je pod hlavičkou Letní roková všeochuť poslední devátou částí mého letošního prázdninového seriálu. Zaměřilo se na cover verze skladeb The Beatles podání většinou méně známých interpretů.
2: Krásné nálezy Jaroslava Císaře každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu Beat.
4: Z býťáckého výčepu vás všechny zdraví a pohodový večer přeje Radek Leitl. Je sobota krátce po 19. hodině, takže ten správný čas k tomu, abych opět po týdnu naplno roztočil rokovou pípu a další 4 hodiny vám servíroval to nejlepší, na co budete mít právě chuť. Vaše tipy a nápady na muziku, kterou byste si chtěli během večera poslechnout, mi posílejte jako SMSky na číslo 720 001 222 anebo na mail studio@radiobeat.cz. Volat můžete na linku 210 32 33 34 anebo mi vaše přání pošlete přes býťáckou aplikaci, kde si můžete vybrat, jestli psát anebo mluvit. To už nechám na vás, stejně jako výběr muziky pro dnešní večer, který právě teď odstartuje kapela Boston.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na úvod dnešní rockové pípy teď plním přání našeho věrného posluchače z polské Bydhošti, pana Karola, který si už předstihu napsal o naprostou metalovou klasiku Metal Heart od Accept a k tomu připojil i pozdrav ve své mateřtině, který doufám tedy přečtu správně. S pozdraveniami z Polsky dla všetkých býťákov. Tak, pozdrav jsem předal a teď tedy do Polska posílám Strejdu Uda, ještě jako frontmana Accept a tuhle, no, už přes 40 let starou, ale pořád dobrou muziku.

0: Dvojka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Tak jo, takže pro naši maminku, hele, všechno nejlepší k narozeninám, hele, a posíláme jí písničku Máma táta od Dubí Praha.
2: K narozeninám.
1: 70 a minimálně ještě dalších 25 let k dobru.
2: No to určitě. Tak maminka 75, to je skvělý. A poslouchá ještě Big Beat?
1: Občas jo.
2: No, když ji opustíš, tak nic jiného jí nezbyde asi.
1: Tak, hele.
2: Tak přeju samozřejmě všechno nejlepší, to je krásný věk a no, 25 je málo, to ještě přidá víc určitě.
1: Tak ještě přidáme.
2: Jasně.
1: Říkám minimálně.
2: No minimálně, tak. Tak dáme Mámu tátu, no a vy si užijte krásnou oslavu a co k tomu patří ještě všechno, no, hodně zdraví, štěstí a vůbec.
1: Zdraví, štěstí a dlouhá léta.
2: Přesně tak. Takže na ty dlouhá léta, ale hlavně na to zdraví, jo?
1: Jasný. Tak jo, díky, hele. Jo,
2: není zač. Taky. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, tady Aleš, tentokrát voláme z Moravy, kde slavíme nejenom 80. Freddieho Mercuryho, ale i 7. narozeniny našeho synovce, Šimonka. To je malý rocker, poslouchá Sabat, Ozzyho, asi má vkus kluk.
3: No určitě, to spaluju.
2: Šimo, tak všechno nejlepší k narozeninám a ať se ti líbí ve škole. Chodíš do první třídy, tak už máš za sebou týden, tak ať se ti tam líbí i příští týden.
3: Ještě aspoň 9 let by se mu tam mělo líbit, nejenom týden.
2: Nějaký myslím, že by to mohlo vydržet těch 9 let.
3: No a dál samozřejmě, potom konzervatoř, ano, konzervatoř a pak nějaký další věci, jo. Berkeley a může pokračovat dál, že jo?
2: Jo, Berkeley, Berkeley, tam budeme šlapat cestu.
3: Takže já se taky připojuju, ať se mu líbí nejenom ve škole, ale hlavně ať se mu líbí muzika, ať ho pořád drží a myslím, že vy už se to tam ohlídáte asi, že jo?
2: Jo, už podržíme nad ním oko.
3: Tak, dobře. Takže dáme Iron Mana, Black Sabbath, tuhle starou klasiku. No a já vám přeji, ať se oslava vydaří, ať máte hezký večer a ten malý dárek v podobě Black Sabbath tam posílám právě teď.
2: Děkujeme.
3: Měj se hezky, užijte si to a někdy zase třeba z Moravy nebo z Kanady nebo z nějaké zajímavé části světa, kde zrovna budeš, tak se určitě ozvi.
2: Budu se těšit. Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: To, že si o muziku do rokové pípy píšou a volají bíťačky a bíťáci a v poslední době taky bíťata, to mi tedy dělá velkou radost, protože je vidět, že rock a big beat baví opravdu všechny generace. Ale dneska poprvé si o svou oblíbenou kapelu zavolal taky muzikant, jehož písničky si tady v poslední době docela často hrajeme. Klávesista skupiny Turbo, Míla Orcígr.
2: Dobrý večer, ahoj Radku, tady Míla Orcígr.
1: Všechny
2: srdečně zdravím, ahoj. Nedala mi to podlohy do věti, musím zavolat. No. Teďko zrovna se připravujem ve Vejprnicích u Plzně na Vejpfestu, kde hraje Odisea, pak my, Turbo, pro neznalý, ale asi mi většina zná, že jo, čím je všechny zdravím. Pak hrajeme my, po nás Tublatanka a uzavírá to Extra Band. A já bych tě moc prosil, kdyby si mi někdy večer potom, až pojedu domů nebo tak nějak, zahrál z mých oblíbených hvězd třeba Hold On, ta je taková stravitelnější pro lidi.
1: No tak hlavně tady se mi trošku vyrazil dech teď, protože já jsem nečekal, že zavoláš. Já tě taky samozřejmě zdravím. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No a vy se teď připravujete na koncert, tak co kdybych to dal rovnou teď vlastně tu písničku? Nevadilo by tě to? To si ještě stihneš poslechnout.
2: Vůbec ne, jsem s ní. Jsem
1: dobře.
2: S ní
1: yes, kdykoliv, odkudkoliv, kamkoliv. Jasný, tak jo.
2: Díky.
1: Hele, tak díky pozdravuj, moc. Pozdravuj umělce ostatní, které si všechny vyjmenoval, nejenom ty tu, z tvé kapely, ale doufám tedy, že akce to bude pořádná, už jenom jak jsi říkal ty jména, tak to věřím, že to bude stát za to. Škoda, že tam nemůžu vejít, no, ale nevadí.
2: No, škoda, no.
1: Někdy.
2: Ale vypadá to, už teď je tady mraky lidí a potom se schází, tak to bude, bude to výborný. Počasí taky přeje, takže doufám, že to všichni krásně užijeme.
1: Tak já tě hned teď tam pustím ty yes, aby si ještě stihnul před koncertem vychutnat, no a pak už jenom držím palce, ať všechno dobře dopadne a děkuju. Zválcujte to tam všechno.
2: Díky, díky, ještě jednou všechny zdravím a to by přijel hezký večer. Ahoj.
1: Jo, vám ahoj. Taky. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj, díky.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, já tě srdečně zdravím. Tady Alča z Mohelnice.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj. Prosila bych zahrát písničku od Roberta Kodyma Lucie Dotkni se ohně.
2: To už jsme taky dlouho nehráli. Tak...
1: Ne.
2: No, vidíš to, tak dobře,
1: no,
2: že jsi zavolala.
1: To?
2: Jo,
1: to je... Fajn,
2: jo, jo, to je taky už taková... No.
1: No.
2: Ty jo, co to je za rok? 90...
1: No,
2: jedna.
1: Tak nějak.
2: No.
1: Tak to je 90 let, 1990, no.
2: No, ty jo. To je strašně, jak to utíká, veď? Já to pamatuju, jako kdyby to bylo včera.
1: No, já taky, a mi se ta písnička strašně líbí.
2: Jo,
1: už jsem na to myslela dlouho, no.
2: Takže teď ji dáme, no, tak jo? Jo?
1: No, budu se těšit, dobře, no. Měj krásný večer, jo?
2: Ty taky, tak ahoj.
1: No, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Vlasa z Vrátnice. Já bych potřeboval, jestli by si mohl pustit něco od vás. Tears, já nevím, co to tam je, ještě nějaký slovo, ale Tears tam je.
3: Dobře, tak já se po něčem podívám. VASP.
2: Když to nenajdeš, je to vaše.
3: Dobře, VASP bychom zase mohli pustit, no, to už zase dlouho nebylo. Tak je taky taková kapela, kterou bychom čas od času mohli připomenout.
2: Starý Gardino.
3: No jo, Starý Gardino, to je pravda. Tak jo, tak... Vyberu něco ze Starý gardy a pošleme na Vrátnici.
2: Výborně, díky.
3: Tak jo, tak ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já bych si chtěla nechat zahrát Wonderwall od Oasis.
2: Dobře, to klidně můžeme zahrát. Za prvé tedy je to hezká věc sama o sobě a za druhý je to taková vzpomínka na fotbalový mistrovství světa, kde Angličani nebo anglický fanoušci to zpívali vždycky po vítězném zápase. A komu bychom to poslali?
1: Mně.
2: Dobře. Tam slyším nějaký šum vzadu, vy asi jedete někam v autě.
1: Jo, jedem domů.
2: Domů jedete. Tak přeju šťastnou cestu, ať dobře dojedete hlavně domů.
1: Jo, děkujem.
2: A na tu cestu vám posílám Oasis a Wonderwall.
1: Děkujem.
2: Tak jo, není zač, mějte se hezky a hlavně dobře dojďte.
1: Jo, děkujem, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Terka. Já bych chtěla prosím zahrát písničku od 13. století Justínu pro mého tatínka a jeho kamaráda, protože mají moc rádi 13. století. A říkali, že je docela škoda, že to moc nehrajete často.
2: To je pravda. Čas od času si od něj někdo zavolá nebo napíše, ale jo, je to taky jedna z těch kapel, kterou bychom mohli třeba častěji hrát. To je pravda, no. To je taky vlastně už jedna z těch českých rockových legend, když to řeknu takhle. Oni už hrajou taky hodně dlouho.
1: Děkuju.
2: Takže přeju hezký večer a to 13. století posílám a slibuju, že ho budeme hrát častěji.
1: Děkujeme.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Láďa z Jůček, od Talse, od Tábora. A chtěl bych nechat zahrát svým manželce Hance od Rammsteinu něco pěkného. To už nechám, výběr na tobě.
2: Dobře, něco pěkného od Rammsteinu to určitě vyberu.
1: Ona je má hrozně ráda.
2: Má je ráda.
1: Ale už je to stát na 70, jako jo, takže...
2: No, to vůbec nevadí.
1: Je dobrá, vůbec nevadí, no. Já mám do 70 kousek, ale v pohodě. Já mám rok hrozně rád.
2: Tak to je v pořádku. Tak to pošleme určitě nějaký Rammsteiny.
1: Děkuju moc.
2: Nemáš zač, mějte
1: se
2: hezky.
1: A děkuju, že jsi se ozval. A taky.
2: Dobře.
1: Děkuju moc, ahoj, čau.

0: Radio Beat. Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Vaše žena! Vaše žena!
3: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
3: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
4: A co takový Zbyněk Husa? Bubeník skupin Abraxas a Rund.
5: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat. Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
6: Na začátku druhé hodiny dnešní rockové pípě vám z beatáckého výčepu ještě jednou příjemný sobotní večer přeje Radek Leitl. Vaše přání a tipy na to, jakou muzikou bych měl naplnit následující tři hodiny, pište a posílejte tak, jak už jste zvyklí, tedy na mail studio@radiobeat.cz, anebo mi je můžete rovnou zavolat. Stačí, když na svém mobilu vyťukáte číslo 210 32 33 34.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, tady Petr, věrný posluchač Floridy. Rád bych nechal zahrát písničku pro moji nejmilovanější mamku, která měla včera narozeniny, a chtěl bych jí za mě i za moji rodinu popřát pro ní všechno nejlepší k narozeninám, hlavně zdravíčko a radost ze života. A k tomu bych jí rád poslal písničku High Voltage od AC/DC, protože prostě ta písnička vystihuje úplně všechno, co se týče života, tak takhle.
2: Jo, tak to si řeknu hezky. High Voltage, prostě jdeme do toho naplno. Tak já tě zdravím na Floridu, tedy v první řadě. Jak je na Floridě teď? Asi hezky.
1: Hele, je tady hezky, ale je tady jako opravdu teplo. Jako myslím si, že ta teplota jako by nebyla tak špatná, ale ta vlhkost k té teplotě přidává hrozně moc a je tady teď momentálně jako v prádelně. Takže úplně to není košer na venkovní práce nebo tak, no. Hmm. Ale jsme rádi aspoň, že svítí sluníčko a že tady nejsou hurikány a tak, no. Takže v podstatě je to v pohodě, no.
2: Takže se máte hezky. Já tedy se připojuji ještě taky s tím přáním všeho nejlepšího k tvojí mamince. Ten dárek, který si vybral, samozřejmě už teď balím a posílám. No a tobě děkuji, že jsi se ozval. A doufám, že to nebylo naposledy a že zase třeba někdy se spojíme a řekneš nám něco zajímavého ze života na Floridě, nebo na kterém koncertě jsi byl, nebo co se tam chystá a tak.
1: Dobře, děkuji, určitě se ozvem, budu se těšit.
2: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, čau.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, moc zdravím pana skvělého výčepáka Radka a samozřejmě i celé rádio Beat, protože máme velkou radost, že rádio Beat funguje, hraje a dělá nám radost.
2: No tak to samozřejmě mám taky radost, že vy máte radost, dlouho jsme se neslyšeli a konečně tedy zase se po nějakém čase přihlásil, jenom abych uvedl na pravou míru, náš stálý a věrný posluchač, pan Pershing. Tímto tě vítám ve vysílání po dlouhé době a rovnou se zeptám, co jsi dneska vybral za svoji muziku pro dnešní večer?
1: Moje muzika určitě, ale já bych rád, aby se líbila co největšímu počtu posluchačů a myslím si, že zrovna naprostý Bůh Hendrix se bude líbit naprostý většině a doufám, že nějakým způsobem uděláme radost všem posluchačům a uděláme radost i těm, kteří nějakým způsobem Jimiho Hendrixe rádi poslouchali a mají ho rádi.
2: Myslím, že snad všichni, kdo někdy hráli na kytaru, tak to byl vždycky jejich vzor. Teď mi napadá třeba Miloš Doležal, který se k němu vždycky hlásil.
1: Že on byl vzor pro velkou část lidí od 70. let vejš. Určitě.
2: Dobře, takže teď zahrajeme nejenom pro kytaristy, ale i pro všechny fanoušky a pro všechny býťáky. Takže ty jsi vybral od Jimiho Hendrixa Purple Haze.
1: To je... Ano, tak děkuju za tu správnou výslovnost.
2: Naprostá klasika, to si myslím, že opravdu udělá radost, nejenom, jak jsme říkali, kytaristům, ale i všem býťákům. Tak, dobře, pojďme na ní. Já ti děkuju za výběr muziky a samozřejmě přeji, ať si užijete dnešní večer, nejenom s Hendrixem, ale doufám, že i výběr ostatních býťáků bude lahodit tvému rokovému uchu.
1: Já jsem hluboce přesvědčený o tom, že ty jako pan Radek bys nepustil nic ošklivého do rádia Beat a bude to skvělý.
2: Dobře, budu se snažit vybírat jenom samé krásné pozitivní
1: krásný
2: věci.
1: Krásný večer.
2: Tak ano. Jo, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Patrik. Ahoj, Radku. Prosím tě, já bych chtěl, jestli bys si mohl zahrát mojí vnučce Barušce písničku od Kabátů Oni.
2: No to, jo, bych, je, to bych mohl samozřejmě, to víš, jo?
1: To je super, je maličká, jde správným směrem, má to ráda tady tu hudbu a byl bych rád, kdybych v tom pokračovala.
2: No tak předpokládám, že děda už na ní dohlídne.
1: No samozřejmě děda dohlídne, děda dohlídí stále.
2: No začneme, kabátama, pak přejdeme třeba na něco lepšího, nebo neříkám, že kabát jsou špatný, ale postupně jí to budeš přidávat, úplně to vidím, jo?
1: Ano, ano, přesně tak, budu učit takový to hezký.
2: Tak to je správný.
1: Jo? Tak já ti moc děkuju.
2: A já tě držím palce, ať jí dovedeš na tu správnou cestu a co nejdál, ať tě zní pořádná rockerka.
1: To určitě bude, ale ještě pár let a jde sama na koncert.
2: No a za chvilku si sama bude volat o písničky, tak.
1: No, to bude. Tak jo.
2: Dobře.
1: Tak já ti moc děkuju, ale.
2: Není zač, měj se hezky, pozdravuj malou a dáme tam ty kabáty, jo?
1: Vyřídím, děkuju, měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Hele, tak prosím tě, pro manželku, která zápasí ještě s nemocí trošku, rád bych to ještě dál věnoval nemocnici v Brně, Bohunice, a dál asi dceři, která je v očekávání, spíš už na rozpadnutí, bych to tak dal. No a prostě všem, kdo poslouchají, no, prostě rádio, a všem býťákům.
2: Dobře, a dáme teda kapelu Asia, jo? Jak jsi říkal.
1: Jo.
2: Dobrý. Jak to tak poslouchám, vy máte doma teda jako docela naděleno, tyjo, to je... Asi se nenudíš doma, to, veď?
1: No. Nemáme to jednoduchý, no, tak to doma dneska, no. Ale víš, jak dneska zápasí každej, no.
2: Jasný.
1: Víš,
2: no.
1: Jak to je.
2: Vím, bohužel, no, vím to taky. Ale tak jestli můžeme aspoň tou muzikou takhle udělat aspoň trošku malou radost, tak určitě tě tam pošlu tu Asiu a snad tě to aspoň malinko zvedne náladu.
1: Jo, tak hele, nějak to dáme. Nic jiného nám nezbývá, no. Takže díky moc a
2: ahoj.
1: Čau.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Naše stálá posluchačka Iva ze Zlína dneska strávila den takovou docela náročnou turistikou, protože mi tady teď poslala v mailu zprávu, včetně fotografií, kde všude byla, kolik toho ušla, co všechno viděla. A protože to byl asi náročný výlet, tak si myslí, že by si mohla zasloužit na konci dne nějakou hudební odměnu. A vybrala si Davida Bowieho Golden Years. Já si myslím, že to je skvělá volba a jestli si opravdu Ivo ušla všechny ty kilometry a navštívila si všechna místa, která se mi poslala na těch fotkách, tak teda klobouček dolů, to si myslím, že si toho Bowieho dneska určitě zasloužíš.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravím. Já bych, jestli se můžu nechat zahrát skladbu na napřání.
2: No, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak já bych si chtěl nechat zahrát pod Uda Dancing with an Angel, protože tady s tátou děláme, tak jsme snědli kuře a já jsem měl nedávno 18. narozeniny, tak to by byla taková narozeninová.
2: Takový dárek ještě dodatečně k narozkám.
1: Takový dodatečný dárek, tak jestli by to šlo, poslal bys to na Karlov a pro všechny býťáky, který poslouchají teďka v sobotu večír.
2: Dobře, kuře předpokládám chutnalo, takže...
1: Kuře bylo výborný.
2: Určitě.
1: A pivo taky, a tak jo, tak teda k narozeninou, tak děkuju moc.
2: Dobrý.
1: A se daří.
2: Tak jo, takže Udo a Doro Peš, tenhle krásný duet Udo, a krásnou Doro písničku, Peš. Přesně, posíláme a přeju hezké zažití po kuřátku, no a o ten digestiv nebo o to další během večera už se asi postaráte sami, že jo?
1: Jasně, tak jo, díky moc, ať se
2: Není
1: daří.
2: Zač. Měj se hezky, ahoj.
1: Čau, čau.

0: Odmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak já bych si přál, prosím, pro všechny školáky hezký započetí školního roku. A aby jsme to pěkně oslavili, tak bych chtěl od Iron Maiden Fear of the Dark.
2: Tak to je hezký dárek na oslavu. A jak to vlastně po tom prvním týdnu vypadá?
1: No, doufám, že se mají děcka dobře, že začaly dobře fungovat po prázdninách a že ta škola je netrápí tolik v novém školní roce.
2: No, já si pamatuju, jak jsem vždycky trpěl jako zvíře, jak se blížil konec prázdnin, tak to byly těžké deprese. A ten první týden, to se člověk ještě tak jako těší na ty kamarády, ale pak to zase začne.
1: Jo. Tak no, ať to mají ty školáci jednodušší, lehčí s tou písničkou, jo?
2: Tak třeba jim Maideni zvednou náladu.
1: Ano, mějte se hezky všichni.
2: Tak jo, vy taky, naschledanou.

0: a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: A dobrý večer, tady je Honza. Pozdravujeme za Svojanova všetky bíákov. My grilujeme právě a chcel by som poslať Káti písničku, čo je moje partnerka, ako. Pak pro Pejska, Alfíka, taky písničku, je to štěňátku ještě. A pro všechny dobré lidi a pro Pepka a Lukáše Hodka a do nebe pro Beďu Hodka, taky bychom chtěli poslat písničku a dali bychom tam asi Ozího, no. Ale nějakou takovou klinu ukolebávku dá se podat, bylo by to možný?
2: No určitě, Ozích nahrál dost, takže
1: jo, vím,
2: určitě,
1: no.
2: Určitě.
1: Nechám na vás výber, jo?
2: Jo, určitě nějakou vybereme.
1: Nebo minule, jak jsme volali, nějak je to až měsíc pospátku, tak jsme dali Pink Floydy a krásně jste vybrali do toho nebe suprovku, jako, jo, tak to necháme na vás. Pozdravujeme fakt všetkých, na cestách jsou opatrný lidi, jo, a se jim darí a všetky byťáci a pěkné počasí jim prajem a slunce jim svítí každý den.
2: Krásně řečeno. Jo? Takže...
1: A vám hlavně.
2: Děkuju.
1: Jo?
2: Děkuju vám, ať se taky daří, ať máte pořád dobrou náladu a to,
1: máme,
2: a to slunce.
1: Máme pohodě.
2: A to slunce,
1: ať nám svítí. Má RS-ko, to je roztušená skleróza, ale bojujeme s tím a jdeme dál. Hlavně pro Kateřinu, do toho Svojanova, mojí partnerce, na tuhle tu, no já bych to podal, no už mi slzy jdu, tak to je na hovno, no. A děkujeme mockrát, jo. Hlavně na testátu, chlapi opatrný, krásný večer, děkujem vám mockrát a opatrujte se, jo.
2: Vy taky, mějte se a držte se.
1: Díky, na se.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Buď zázradku, šaman Zlibišan.
3: Ale nazdar, šamane.
2: Nazdar.
3: Tak, co to bude dneska?
2: Hele, šlo by něco od Arakain.
3: No, to bychom mohli. Ten tam ještě dneska nikdo vlastně nedával, nikdo si nenapsal, nezavolal, seš první. Tak, kterou?
2: Tak, to jsem rád. Tak dali bychom Gilotínu.
3: Dobře, tak dáme Gilotínu od Arakainu.
2: Hele, a bylo by to pro všechny býťáky a pro pardubický hokejisti, který dneska porazili švédský tým.
3: Omylem.
2: Ne, to nebylo omylem.
3: Ne, dobře, tak víš, že já jako Plzeňák nemám rád Pardubice, ale my s nima máme vlastně příznivou bilanci, no.
2: To je prostě český tým porazil cizí tým, takže takhle to ber, jo?
3: Ano, radujme se z každého úspěchu, až začne liga, tak zase budeme nepřátelé, tak.
2: Dobrá, tak jo, hele, díky.
3: Není zač, měj se hezky a ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Nazdar Radku, tady Pavel z Brna.
2: Nazdar Pavle, ahoj, zdravím Brno.
1: Jasný, jasný, a já zdravím Beat. Poslouchej mě, od toho Radka Zíky máš tam to turbo nejaký?
2: Určitě, určitě bych něco našel, to víš, že jo?
1: Radek Zíka, on byl dříve v Extra Bandu.
2: Ano, ano.
1: No vidíš to, jako má znalost.
2: No jo, Brňák a zná plzeňský rokový muzikanty a celou historii
1: já,
2: skoro.
1: Mě se ti plzeňský rokový muzikanti velice líbijou, jako ano, jsou dobří.
2: Ano, nejlepší skoro, já bych se toho nebál, klidně to řekni,
1: já,
2: nejlepší.
1: Já se tak taky nebojím. U nás je Titanic, Kern, jo a takhle.
2: Jo, tak taky známe, že jo.
1: Jasný, ale prostě ta plzeňská rocková scéna byla výborná.
2: No, ještě pořád je. Odyssea tam hraje, Extra Band Odyssea, ještě občas taky.
1: Všechno to znám, tady ty kapely.
2: Tak to je paráda. Dobrý, tak dáme teda Vidím tu lásky svý stát. Turbo v té nové verzi.
1: Šopni, to znám česky teďka. Radek Zíka mě zaspívá.
2: Takže už to tam chystám.
1: Příjemný vysílání ti přeju.
2: Děkuju. Děkuju, ty taky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Radio Beat. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
1: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
0: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
3: Včera neděle byl hezký čas. Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
6: klasika, novinky, rozhovory.
7: Zítra od 8 do půlnoci.
4: Za týden bude
7: na Beatu.
8: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
9: Začíná druhý poločas dnešní rokové pípy, který odstartují společně Ricky Warwick a Lita Ford. A i v té druhé dvouhodinovce platí pořád stejná pravidla jako na začátku. Muziku, kterou byste si chtěli poslechnout a třeba i někomu věnovat, mi můžete poslat jako SMSku na 720 001 222 anebo volat 210 32 33 34. Klidný večer a nerušený poslech vám z býťáckého výčepu přeje Radek Lajtl.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj Radku, tady Miloš z Hořovic. Zrovna teď budu mít smutné výročí 4. roku pobytu v nemocnici. Bohužel díky tomu jsem taky přišel o mnoho koncertů a úplně nejvíc mě mrzí Lynyrd Skynyrd. Proto bych tě poprosil jako takovou malou náplast pustit dneska v rockové pípě píseň Tuesday's Gone. Díky, přežívám tu jen díky vašemu rádiu a moc děkuju za to, že jste. Tak Miloši, já tě samozřejmě držím palce, doufám, že se zase všechno v dobré obrátí a že si třeba na nějaký koncert a třeba zrovna na ty Lynyrd Skynyrd budeš moc někdy zajet nebo zajít a uvidíš je naživo. Dneska teda tě posílám, jak říkáš, jenom takovou malou náplast, Tuesday's Gone, ale určitě se to povede a na nějakém koncertě se možná i potkáme. Takže ti přeji hezký večer, aspoň v rámci možností a tady ti posílám tu tvoji oblíbenou kapelu.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Jirka. Já bych chtěl zahrát písničku o Black Sabbath Paranoid a bylo by to pro všechny, co někam jedou, někam cestujou, co prostě řídí, ať šťastně dojedou.
2: Kam jedeš ty zrovna?
1: Já jedu akorát na Prahu a vlastně do práce.
2: Aha, takže kulatá lopata, jak se
1: jo,
2: říká.
1: Jo.
2: Tak to samozřejmě přeju, ať to všechno dobře dneska zvládneš, ať dojedeš v pohodě tam, kam potřebuješ, protože ty kulatý lopaty mají můj velký obdiv. Taky jsem to zkusil a přátelé, už bych tam nikdy nešel.
1: Každá práce je ve finále chleba o dvou kůrkách, takže...
2: Asi tak.
1: Dělat se to musí, něco se prostě dělat musí, tak...
2: Jasně, ale
1: je to, jak to je.
2: Takový ty romantický představy, uvidím kus světa, vydělám si velký peníze, tyjo, to mě okamžitě po pár týdnech opustilo. Kus světa jsem viděl, ale za ty prachy to nestálo.
1: Je to věc názoru.
2: Ano, každému holce líbí něco jiného. Někdo to dělá rád, někdo to třeba zkusí, zjistí, že to není ono.
1: Přesně tak.
2: Ale jak říkám, všichni, kdo to vydrželi, mají můj velký obdiv. Takže ano, pošleme Black Sabbath všem, kteří někam jedou, a tobě přeju, ať dojedeš dobře, a sabaty posíláme tvým kolegům a hlavně tobě.
1: Tak jo, děkuju, ahoj.
2: Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Na Radku, tady Kolíš.
2: Zdravím, ahoj, ahoj.
1: Zvala. Měl bych také speciální přáníčko, jestli po dnešním dnu.
2: No, jak takový... tě znám, tak ty jiný než speciální přánička nemáš.
1: To je pravda, no. Protože mám rád barevnou muziku a vele ty staré věci nekadé, že většinou se lidi přejou takové, co se hrává všude na všech rádiách a já právě chci, aby se trošku to zpestřilo něčím.
2: To je správný. Tak co jsi vybral dneska?
1: Dneska jsem si potom, typickém valeckém sbírání, trnej, hrabání, jablek a takové věci. Tak bych si vybral kanadský Guess Who, American Woman, máš to?
2: Jasně, to víš, jo.
1: Super, to je taky krásná věc, málo hraná a cover udělal, ježišmanko, teď si nespomenu.
2: Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz, ano, přesně. A taky to udělal dobře.
2: Ale moc originál, dobře, originál. Moc dobře to ano. Udělal. Ale dáme originál, si, dáme originál. Si originál, přesně tak.
1: Jasné, tak dobře. Jo, díky moc, tak. Zasplněné přání. A...
2: Není zač, tohle bylo...
1: příště.
2: Tohle bylo docela lehký, já jsem se děsil toho, jo? Co si na mě vymyslíš, ale tak tohle, tohle byl lehký úkol. Tak uvidíme příště.
1: Jasné, dobře, fajn. Tak díky moc, čau.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravíte, je do Slovenskej. Na Zaradu.
2: Ahoj, dneska, ahoj.
1: Ešte dneska po nejakej práci dokončívam, popívam pivečko. Nedalo by sa od Žurny Fajnfuly?
2: No to víš, že jo, ty jo, Žurny, no vidíš, ešte si je připomněl. Moje oblíbená kapela, to pustím hodně rád, no.
1: No, vidíš to, jak jsme sa zhodli.
2: No, taká telepátia to bolo. Tak.
1: No, tak.
2: Já mám teda úplně nejradši, samozřejmě Don't Stop Believin', to je taková hymna osmdesátek, ale Faithful je taky moc hezká věc.
1: Mně se strašil by ten klipček tomu správený, ten je nádherný.
2: Jo, tak oni vůbec tak měli pěkný klipy.
1: No, nádherný, no.
2: Dobře, zaspomínáme na osmdesátky, dáme.
1: No.
2: Tak jo.
1: Dobre, ďakujem ti, držkaj sa tam, príjemnú službu, ahoj.
2: Ďakujem, ďakujem a díky za tenhle tip, rád si je poslechnu zase po dlhej době.
1: A ja, ďakujem.
2: Není zač.
1: Dobre, maj sa.
2: Taky, ahoj.
1: Čau.

0: a ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, já tě zdravím, Radku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Pěkný večer. Pro svoji ženu Soničku, tak bych rád teda pustil něco od Panoptika.
2: Chceš starší nebo novější tvorbu?
1: Hele, dej tam třeba něco staršího.
2: Jo, dáme starší Panoptiko. No. Dobře,
1: tak jo,
2: dobře.
1: Díky moc, přeju pěkný večer všem byťákům, tobě a všem, co poslouchají rok.
2: Děkujeme za přání, vyřídím, tak. Ty se měj taky hezky a hezký večer.
1: Díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, jak tady Miro Kladno.
3: Ale, ahoj Miro, ahoj.
2: Já bych sem tak chtěl poprosit o pesničku pre kamaráda, který je momentálně na Marotke, mal buračko na motorke.
3: Aj, aj, aj.
2: Má nohu zošrobovanou. Já jsem tvrdý rocker, on zase je punkrač, tak něco od punkračo pre něho.
3: Ty jo, nějaký punk dobrý. A český nebo, no, nebo cizí?
2: No, cizí, nějaký angličtinu. Punkrač a rocker, ale znášáme se, takže je to pohodě.
3: No, já zkusím teda zapátrat někde v archivu, třeba něco najdu. Co jsme dlouho nehráli. No. Myslím, že by mu udělali radost. Oni to nejsou teda úplně pankáči, ale teď mě napadlo Dropkick Murphys.
2: Může být.
3: Je to takový Irsko, dlouho jsme nehráli, já si myslím, že by se mu to líbilo. Tak je dáme, no, jo?
2: Jasně, taky co jsme dlouho nehráli, třeba oprášit, nech to jde do eteru.
3: Přesně. Takže já ho pozdravuju, ať se brzy uzdraví a doufám, že to bude bez následků, no.
2: Jo, děkuji. Tak nech se ti dobře čapuj, ahoj.
3: Díky, ty se měj taky hezky, ahoj.
2: Jo, ahoj, dík.

0: Roková pípa. Na rádiu Bí.
1: Čau, Ráďo, to je Jirka Luka.
2: Ale nazdár, nazdár.
1: Dneska je to těžké, ale úplně.
2: Dneska masakr, no. Ale jak říkám, jsem rád, že je zájem, že lidi volají, ale bohužel zase na druhou stranu opravdu asi dneska toho bude tolik, že nestihnu udělat radost všem. Ale ty no, jsi měl kliku, ty se zdovolal, tak povídej.
1: No, po dlouhý době.
2: Po dlouhý době, tak jo. Tak co to bude
1: hele,
2: dneska?
1: Bylo by možný karny blízko nás.
2: Tak to bychom mohli dát.
1: Tak jo, tak jo, pro všechny výťáky.
2: Šnaty jsme taky dneska vzpomínali zrovna. To je takový večer plnej náhod. Napřed mi zavolá klávesák z Turba, Míla Orcíger.
1: Jo.
2: Pak zavolá chlapík z Brna, který zná plzeňský kapely víc než já. A teď ty do toho tady. S Kernem, na který jsme před chvílí zrovna vzpomínali. Jo, dobrý, tak dáme blízko nás, jasně. Pro
1: tak
2: koho?
1: Jo, pro všechny býťáky, pro Jardu vedlo do Pergoly, pro Martyho.
2: Prostě no, pro všechny
1: tebe.
2: Zase.
1: Pro
2: jo?
1: Tebe do studia.
2: A děkuju. Tak jo.
1: Tak jo, takhle, díky, čau.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak těch přání je dneska opravdu hodně. Já to teď budu trošku střídat a podívám se zase na vaše psané zprávy, které přišly mailem. Ahoj, můžeš mě prosím v rockové pípě načepovat kapelu Dynasty? Vinšuju všem parádní sobotní večer a hlavně těm, co jsou v práci tak jako já. Díky, Zdeňka. No tak těm pracujícím, který dneska ještě musí dělat, tak samozřejmě bych rád zahrál, protože my jsme tak nějak jakoby na jedné lodi, abych tak řekl. Zatímco já se touhle činností bavím, tak nemyslím si, že ty, co třeba teď někde makají, něco řídí nebo jsou někde ve službách, tak že jsou tak z toho nadšený jako já. Ale právě proto bych jim chtěl zahrát a když si tady Zdeňka pro ně tedy vybrala tuhle skvělou švédskou partu Dynasty, no tak tu teď právě posílám všem, kteří zrovna teď nemůžou být doma, ale právě něco pro nás ostatní musí dělat. Takže doufám, že vám to bude aspoň trošku líp utíkat s touhle skvělou muzikou.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Je, ahoj, ty jsme úplně zaskočila, to vytáčíme, jsem nečekal, jestli to zvedneš. Tady Pavel, prosím tě, sedíme tady na krku s přáteli a ty seš nejlepší přes písničky výčepní a my si tady točíme prosenický pivo.
2: No vidíš, zdravím svého kolegu.
1: Tak když seš ten nejlepší výčepní, kdybych nám tam natočil třeba Raše, když jsme dlouho nesli čtyři, polovička z nás na nich byla na koncertě v Praze ještě v Olešovicích v původní sestavě, tak třeba 2112.
2: Ty teď úplně napadlo, jak už se začínáme těšit na ty evropské koncerty, které už jo. Za půl roku budou. Jedu do Berlína, se musím pochlubit a těším se, dítě do cukrárny. Tak já bych dal třeba nějaký živák, že bychom se tak jako lehce naladili.
1: Jo, klidně.
2: Jo, něco vyberu a dáme něco, co určitě třeba zazní v Berlíně, v Mnichově, v Krakově, nebo kam pojedeme všude, že jo. No, tak jo, tak dáme Raš a já děkuju, že jsi si na ně vzpomněl, protože už se to začíná blížit a měli už bychom se pomalu připravovat.
1: No je to super, jako sice jako Neil Peart jako podle mě nenahraditelný, ale to jsem viděl videa, tak ona bubnuje dobře, jako drží krok s nima.
2: To si řek dobře, no drží krok, jo. Já si myslím, že ta nám to ještě ukáže, Anika.
1: Jo, věřím.
2: No. Dobře, hele, mějte se hezky, užívejte se na krku, hezký
1: díky,
2: večer.
1: Díky tobě.
2: No, uvidíme se třeba na nějakým koncertě, Raš.
1: No, měj se.
2: Tak jo.
1: Díky moc.
2: Ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na rádiu Beat.
1: Koukám, že se nám pomalu blíží zavíračka, takže jestli si chcete ještě vylepšit poslední hodinu dnešní rokové pípy, třeba i vaší oblíbenou kapelou, můžete to udělat mailem na adresu studio@radiobeat.cz a nebo mi volejte na číslo 210 32 33 34. Pohodový závěr sobotního večera ve společnosti Rádia Beat vám přeje Radek Lajtov.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, chtěl bych poprosit o písničku India the Night od Phila Collinse. A bylo by to pro všechny řidiče autobusů a trolejbusů, co jsou právě v práci, stejně jako já. Děkuju.

0: nás ten Býťák z Brna pochválil, že hrajeme nejlepší muziku. To jsem měl velikou radost.
1: No. Tak jo, a byla by ta písnička by byla pro přítele Jirku.
0: Dobře, takže sympatie pro Jirku. Jo?
1: Pro Jirku.
0: Teď tam křičel vzadu, že jo?
1: Jo. Tak jo, tak moc děkuju.
0: Není zač. Taky měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: udáme.
1: Je to na vás, býťáci. Roková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer. My bysme chtěli, abyste nám tam pustili, prosím, traktor Letokruhy.
3: Traktor Letokruhy. No,
2: ano.
3: Dobře. A pro koho to chceš zahrát?
2: Pro mojeho taťku a mamku.
3: Pro taťku a mamku. Dobře. A kam to budeme posílat?
2: Budete to posílat do Benešova u Prahy, Racek 29.
3: Výborně. Tak to není tak daleko, tak to snad doběhne v pořádku. Tak se tam mějte hezky, Benešově u Prahy. No a ten traktor tam za chvilku poputuje. Tak si ho užijte, stejně jako celý večer, a mějte se fajn. Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Tak a zase na střídačku něco z těch psaných zpráv. Vyberu si třeba tuhle. Dobrý večer, prosím o zahrání kapely Nightwish a chtěli bychom to na zpestření cesty domů. Děkujeme, Věra a synové. Tak po traktoru to bude taková zase trošku stylová změna a hlavně doufám tedy, že potěšíme Věru a syny a že na tu cestu domů jim teď pošleme jejich oblíbenou kapelu Nightwish a hlavně ať tedy domů dorazí v pořádku. No a pokud by ještě někdo taky cestoval, nemusí to být jenom Věra a synové, ale věřím, že určitě jich vás teda na cestě víc. Tak všem přeji to samé a vybírám od Nightwish stylově skladbu s názvem Last Ride of the Day.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Já zdravím, tady Beaťák Ondra.
2: Ahoj, Ondro.
1: Tak prosím, můžu na přání?
2: No, povídej, jaké by to bylo?
1: Tak napadlo mě, jestli bychom si mohli zahrát třeba Metalliku. Jestli by to šlo, tak kdybychom mohli písničku Seek and Destroy. Šlo by to?
2: Jo, jasně, to víš, jo.
1: Určitě.
2: Konec konců Metalliku, tu jsme ještě dneska nepustili, tak aha, to musím napravit.
1: Jo, a bylo by to, jestli můžu, bylo by to pro mýho táty a tady pro zbytek Újezda na Moravě.
2: Dobře, tak já zdravím Újezd na Moravě a doufám, že Metallica tam udělá radost a pořádně si na ní zapaříte.
1: Určitě, jo.
2: Jo?
1: Děkuji moc. Tak my si připravíme, ať to bude zapogovat. A...
2: Jasně.
1: Děkujeme.
2: Není zač.
1: Večer.
2: Vám taky. Ahoj.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, Pavel Pravtice. Chtěl bych zahrát Citron, tvá obrácená tvář, jestli by šlo.
2: Citron, no, podívám se po ní, jestli je tady.
1: Jo, to byla taková první pecka, kterou jsem slyšel od ní kdysi dávno.
2: No to už je, já přemýšlím vlastně, z kterého je to roku, to už musí být hrozně starý.
1: To je hodně, no.
2: No.
1: A byla to taková ta Big Beatovka úplně super.
2: Jo, vzpomínám si na to. No, v každém případě, podívám se po ní a zkusím ji najít, jo?
1: Jo, to by bylo super. Děkuju moc.
2: Dobře, není zač.
1: Jo, mějte se.
2: Taky.
1: A příjemný večer.
2: Vám zatím taky. Ahoj.
1: Naschle. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, ahoj. Petr, mám takovou prozbičku, mohl by do rokový pípy něco zahrát?
3: No, to víš, jo? Co jsi vybral?
2: No, já bych pro svou ženu Věřinu chtěl Doors LA Woman, jestli by to šlo.
3: No, proč by to nemělo jít, to víš, jo?
2: Tak super, tak si zpříjemníme Doors sobotu. No. Tak děkuju moc, ať se daří a ať vám to hraje.
3: Děkujem, zatím nám taky to hraje, tak doufám, že nám to bude hrát ještě hodně dlouho.
2: Hodně dlouho.
3: Vy si užijte ten hezký večer a pokud vám můžu zpříjemnit takovouhle klasickou muzikou.
2: Klasika, kdyby to bylo v live verzi nějaký, tak by to bylo úplně báječ.
3: Podívám se po ní, něco tady určitě máme, zkusím něco najít, když ne, tak dáme ne live, ale myslím si, že to bude taky v pořádku.
2: Tak to bude super. Děkuju moc a hezký večer. Díky.
3: I vám.
2: Ahoj.
3: I vám. Ahoj. Mějte se. Ahoj.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Láďa z Jiuček od Tábora. Chtěl bych zahrát něco od ACDC pro všechny dobrý lidi a všechny býťáky. A ty, kteří pracují, tak ať se jim pracuje ještě líp.
2: Těm už jsme dneska několikrát hráli, já
1: taky,
2: jsem říkal...
1: ale oni si to zasloužej.
2: Určitě, teď si mi to úplně vzal z huby, že si to zaslouží, protože my se tady bavíme, no a oni musí tak, dělat za nás. Tak a tím to utíká těm řidičům...
1: Ale sedím u dobrýho plzeňského, sice lahovýho,
2: ale
1: Plzeň miluju. A ty jako Plzeňák?
2: No, já to rád slyším, já to rád slyším, ano.
1: Před dvouma rokama jsem byl v pivovaru, to tam nemělo chybu. Tam jsme se rozšoupli.
2: No, to nedá práci, jo, tam se rozšoupnou.
1: Nedá, tam je to dobrý.
2: Jo, tam to
1: dobrý,
2: žije.
1: Tak, dobrý, že budu poslouchat dál, hele, děkuju
2: jasný,
1: moc.
2: Jasný, ACDC
1: pro... Přeju příjemnej večír a...
2: Tobě taky, užij si zbytek večera. Díky.
1: Taky,
2: těm,
1: ahoj.
2: A těm všem pracujícím teda pošleme ACDC, speciálně řidičům teda, na ty vždycky myslím. A těm...
1: já jsem celý 42 let jsem dělal šoféra.
2: No, tak vidíš, takže kulatá lopatka taky.
1: Na úrodnou půdu to padlo.
2: Přesně. Tak jo.
1: Měj se moc hezky.
2: Ty taky,
1: ahoj.
2: Ahoj.
1: Dobrou noc, ahoj.
2: Tady jsou ty ACDC.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Radku. Zdravím, tady Petr Kopidlo.
2: Ale starý známý, nazdár, ahoj.
1: Radku, ahoj, dlouho jsme se neslyšeli, prosím tě.
2: Pravda.
1: Já bych měl takovou prosbu, asi je to trošku urychlený, ale když jsem to nestíhal. Je to týden, co dcera porodila moji třetí vnučku, máme třetí vnučku.
2: Gratuluju. Tě,
1: děkuju. Chtěl bych zahrát od Dimitry Plameňáci. Děkuju.
2: Bude to teda úplně na poslední chvíli, protože...
1: Ale zkusíte to dát ještě dneska?
2: Jo, teď jsem to zrovna chtěl říct, že jsi měl neuvěřitelnou kliku, jak koukám do playlistu, kam vyplnil úplně tu poslední možnou dírku, která tam ještě zůstala.
1: Ježišmarja, já to zkoušel minulý víkend a nic a teďko až na poslední chvíli, ale jako pro dceru to musím udělat. Prostě
2: no samozřejmě.
1: Taky bych být a tohoto.
2: Jo.
1: Jo? Radku, moc děkuju.
2: A k té třetí vnučce tě gratuluju, doufám, že to budou všechno rockerky, ty holky.
1: No, já doufám taky, že to také k něčemu jakoby posměřuju a že to k něčemu bude. Prostě uvidíme, no, postupem času, jo?
2: Jasně.
1: Radku, děkuju.
2: Není zač.
1: Mějte krásně, krásnou směnu a krásný víkend. Ahoj.
2: Čau, i tobě, čau. Tobě přeji to samé. Čau. Měj se. Ahoj.
1: Ahoj, Radku. Čau.

0: a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Tak býťáci, dnešní rocková pípa pomalu končí a mě už tady pro vás zbývají jenom poslední dvě věci. Tou první je poděkování všem, kteří mě dneska během večera zavolali nebo napsali a pomohli mi tak naplnit dnešní rockovou pípu tou úplně nejlepší muzikou. No a ta druhá věc, kterou vám ještě dlužím, to je splnění posledního hudebního přání, které jsem si nechal tady až na samotný závěr. Užijte si klidný zbytek sobotní noci, přeji vám pohodovou neděli, samozřejmě prožitou ideálně s Rádiem Beat a třeba i druhým dílem speciálu, který jsme věnovali Freddiemu Mercurymu. A tady vám posílám tu poslední píseň dnešní rockové pípy a je to píseň, kterou pro svého milovaného manžela vybrala jeho milující manželka Pavla k jejich 27. výročí společného života. Z býťáckého výčepu se pro dnešek s vámi loučí a dobrou noc přeje Radek Lajtl.

Mám vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Klasický rok.
1: Klasický rok.